0: Máme připravené další zprávy. Na nový školní rok pamatuje městská policie Olomouc. V úterý, tedy na začátek školního roku, strážníci budou opět u vybraných přechodů pro chodce u školských zařízení v Olomouci dohlížet na bezpečnost přecházejících dětí.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Státní návštěvu bude mít Konice na Prostějovsku. V úterý přijede do města prezident Petr Pavel. Ráno se ve škole v Brodku u Konice zúčastní zahájení školního roku a dopoledne bude v Konici debatovat se starosty mikroregionu Konicko, který sdružuje 19 obcí s téměř 10 tisíci obyvateli. Budou řešit projekty a problémy mikroregionu. Jdeme na sever Olomouckého kraje. Tady někdo otrávil ryby v potoce. Kriminálka v uplynulých dnech zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Co se stalo?
2: Na mostu v obci Stará Červená voda probíhají již delší dobu rozsáhlé rekonstrukční práce. Během těchto prací došlo ze strany dosud neustanoveného pachatele nebo pachatelů ke kontaminaci a intoxikaci vody v potoce. To zapříčinilo hromadný úhyn chráněných ryb, zejména střevlí potočních, břenek marmorovaných a pstruhů obecných. V případě dopadení a prokázání viny hrozí pachateli v krajním případě až 6 měsíců odnětí svobody.
0: Vysvětluje za policii vrchní inspektor Jaroslav Herzán. Vznikne nový atlas vesmíru. NASA vyslala do kosmu nový teleskop, pojmenovaný po astronomce Nancy Romanové. A tato vesmírná observatoř pomůže vědcům zkoumat temnou hmotu i energii a má pomoci odhalit některé z největších záhad kosmu. Novinku ve vesmíru budeme sledovat. Sport. Zápasová příprava olomouckých extraligových kohoutů na domácím ledě pokračuje. Další zápas čeká olomoucké hokejisty v domácí plechareně v úterý od 18 hodin, tedy na první školní den. K zápasu lomeno vyučování vyzvou třinecké oceláře.
3: Počasí.
4: V úterý čekáme polojasno až skoro jasno, během dne může být přechodně i oblačno, zejména na horách ojediněle s přeháňkami. Teploty vystoupají až na 25 stupňů Celsia. Velice podobné počasí čekáme také ve středu. A pokud se vydáte na procházku do přírody, tak klíšťat se bát nemusíte. Jejich aktivita je aktuálně pouze mírná.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

0: Berani, novou energii vložte do vysněných plánů. Býci, dopřejte si něco dobrého na zub. Blíženci, trochu se vám stýská po letním sluníčku. Radci, umíte si dokonale naplánovat den. Lvi, září hodláte rozjet ve velkém stylu. Pany, dobrá nálada ani šarm vás neopouští. Váhy, už se těšíte na další výzvy. Štíři, do nového měsíce vykročíte s čistým štítem. Střelci, stále ve vás zůstává prázdninový optimismus. Kozorozi, máte efektivní tempo, což vám vyhovuje. Vodnáři, zkuste úplně vybočit ze zavedených kolejí. A co my ryby, od rána se priladíme na poněkud přemýšlivou vlnu.
1: Rádio Hana. Vaše letní rádio.

0: všechno nejlepší.
1: Tři programy na více než 30 výkonných vysílačích.
0: Největší hity 80. a 90. let.
1: Plus ověřené novinky hraje vaše číslo jedna
0: Radio Hana.

0: slyšíte. Pro milovníky současné energické taneční muziky je tu naše nové Radio Metropole Olomouc.
1: Tři programy na více než 30 vysílačích nebo kdekoliv online na radiohana.cz.
0: To je Radio Haná,
1: Skyrock
0: a Metropole. Máme pro vás všechno nejlepší.
2: Tady je Radio

Noční rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 4 hodiny.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další zajímavý reklamní rozhovor. A tentokrát pozvánka na akci, kde se bude běhat pro dobrou věc. Jmenuje se Dobroběh. Doslova proběhne teď v neděli odpoledne v Olomouci. Co přesně si pod tím můžeme představit, kudy povede trasa a komu všemu svou účastí pomůžeme, o tom za organizátory mluví v našem vysílání Radek Tománek. Radku, zdravíme vás.
2: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
1: Co si máme představit pod názvem Dobroběh, pro koho je určený?
2: Dobroběh je standardní jednou z projektů vlastně charitativních organizace Dobrého místa pro život. Celý ten výtěžek tohoto Dobroběhu je poukázán dětem z rehabilitačního centra Jitrocel. Takové pohodové rodinné odpoledne spojené s pohybovou aktivitou. Nejhezčí věci na celém Dobroběhu je, že děti podpořené tímto projektem se přímo účastní toho celého běhu a přál bych vám všem, abyste viděli jejich radost v očích, když probíhají cíle.
1: Jak dlouhá je trasa?
2: 5 kilometrů, běží se 2x2,5 kilometrový okruh a start je na atletickém stadionu, to je Lokomotiva Olomouc. A poběží se bezručovými sady a zpátky. Kud by náhodou se někdo necítil na 5 kilometrů běhu, vždy každým rokem, protože se jedná už o 7. ročník tohoto Dobroběhu, končíme společným během pro dobrou věc a to je jenom 400-metrový okruh na atletickém stadionu.
1: Kde a taky dokdy se můžeme registrovat?
2: Na webových stránkách Dobrého místa pro život. Můžete nás samozřejmě sledovat i na sociálních sítích, jak na Facebooku, tak na Instagramu, kde jsou prolinky na tuto registraci. Pro ty, kdo to ještě nestihnou, nebo se na poslední chvíli rozhodnou přijít, bude ještě registrace zpřístupněna i v den v neděli od 13 hodin na atletickém stadionu.
1: Dobroběh se uskuteční už tuto neděli, právě od 13 na stadionu TJ Lokomotiva Olomouc. Více informací, jak bylo zmíněno, na webu dobremistoproživot.cz. Naše rádio pomáhá a fandit nám za organizátory bude i Radek Tománek, teď s námi ve vysílání. Děkujeme za rozhovor.
2: Děkuji moc a těším se na viděnou.
1: Reklamní rozhovor končí a my spolu běžíme dál.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Rádio Haná.
3: Rádio Haná.
0: To je nejlepší komunita posluchačů.
3: Co to znamená?
0: Jste to vy, kteří nás podporujete, chodíte na naše akce,
3: inzerujete, doporučujete
0: a hlavně nás posloucháte.
3: Vy jste ti nejdůležitější, nejúžasnější a nejlepší posluchači, které máme.
0: Rádio Haná. To je ta nejlepší komunita posluchačů.
3: Děkujeme vám za to. Rádio Haná.
4: Tady to žije.

0: počasí.
1: V úterý čekáme polojasno až skoro jasno, během dne může být přechodně i oblačno, zejména na horách ojediněle s přeháňkami. Teploty vystoupají až na 25 stupňů Celsia. Velice podobné počasí čekáme také ve středu. A pokud se vydáte na procházku do přírody, tak klíšťat se bát nemusíte. Jejich aktivita je aktuálně pouze mírná.
0: Letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 5 hodin.

0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, novou energii vložte do vysněných plánů. Býci, dopřejte si něco dobrého na zub. Blíženci, trochu se vám stýská po letním sluníčku. Radci, umíte si dokonale naplánovat den. Lvi, září hodláte rozjet ve velkém stylu. Panny, dobrá nálada ani šarm vás neopouští. Váhy, už se těšíte na další výzvy. Štíři, do nového měsíce vykročíte s čistým štítem. Střelci, stále ve vás zůstává prázdninový optimismus. Kozorozi, máte efektivní tempo, což vám vyhovuje. Vodnáři, zkuste úplně vybočit ze zavedených kolejí. A co my ryby, od rána se priladíme na poněkud přemýšlivou vlnu.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Ve jménu krále. To jsou rytířská klání na koních 5. září v parku Michalov v Přerově. Čekají nás rytíři, sokolníci, ohňová show, kejklíři, středověký jarmark s ukázkami řemesel, středověká hudba, historický průvod a mnoho dalšího. Vstup zdarma. Ve jménu krále. Více na Facebooku Kultura Přerov.
4: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
5: V sobotu odpoledne se znovu otevřou brány Jandrova stadionu a právě tam by neměly chybět ani tvoje hlasivky. Proti Sigmě nastoupí Klokani z Vršovic.

0: Američanů na měsíci. Vaše hvězdy známe jako svoje boty.
1: Rádio Hana, ten nejlepší hudební výběr.
2: Týnecká folková zahrada tuto sobotu ve Velkém Týnci. Od 15 hodin na vás čeká výborný etnofolkový, folkbluesový, bluegrassový a folkrockový hudební výběr. Uvádí Míra Ošanec. Přijďte si poslechnout folk na Týneckou folkovou zahradu. Tuto sobotu od 15 hodin v zámecké zahradě ve Velkém Týnci.
3: Městy s náměšť na Hané vás zve v pátek 4. září na pravé burčákohraní. Od 17 hodin se v areálu u kapličky můžete těšit na ochutnávky více druhů burčáků a vína z Jižní Moravy, dobroty z Udírny i lidovou muziku Frgál. Tak se zastavte 4. září na pravé burčákohraní do náměště na Hané.
4: Oslavme společně úrodu. Dožinky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožinky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
5: Ráno je top!
1: Rádio Hana.

0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v úterý.
1: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: je to tady, 1. září, úterý, začínáme nový školní rok. Posloucháte Rádio Haná, 5 hodin, 57 minut, aktuální čas.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Koho si vyvoláme k tabuli po šesté?
1: Jestli zvládnu pár kroků, snad poznám.
0: Na vlnách Rádia Haná už za chvilku po aktuálních zprávách Soza, taky Sunrise Avenue. Přidají se Deep Blue Something. A teď už Tomáš Gottwald, ať máme ve všem jasno.
2: Bude 6 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Haná.
4: Máme připravené další zprávy. Na nový školní rok pamatuje městská policie Olomouc. V úterý, tedy na začátek školního roku, strážníci budou opět u vybraných přechodů pro chodce u školských zařízení v Olomouci dohlížet na bezpečnost přecházejících dětí.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Státní návštěvu bude mít Konice na Prostějovsku. V úterý přijede do města prezident Petr Pavel. Ráno se ve škole v Brodku u Konice zúčastní zahájení školního roku a dopoledne bude v Konici debatovat se starosty mikroregionu Konicko, který sdružuje 19 obcí s téměř 10 000 obyvateli. Budou řešit projekty a problémy mikroregionu. Jdeme na sever Olomouckého kraje. Tady někdo otrávil ryby v potoce. Kriminálka v uplynulých dnech zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ohrožení životního prostředí z nedbalosti. Co se stalo?
5: Na mostu v obci Stará Červená voda probíhají již delší dobu rozsáhlé rekonstrukční práce. Během těchto prací došlo ze strany dosud neustanoveného pachatele nebo pachatelů ke kontaminaci a intoxikaci vody v potoce. To zapříčinilo hromadný úhyn chráněných ryb, zejména střevlí potočních, mřenek marmorovaných a pstruhů obecných. V případě dopadení a prokázání viny hrozí pachateli v krajním případě až 6 měsíců odnětí svobody.
4: Vysvětluje za policii vrchní inspektor Jaroslav Herzán. Vznikne nový atlas vesmíru. NASA vyslala do kosmu nový teleskop, pojmenovaný po astronomce Nancy Romanové. A tato vesmírná observatoř pomůže vědcům zkoumat temnou hmotu i energii a má pomoci odhalit některé z největších záhad kosmu. Novinku ve vesmíru budeme sledovat.
2: Sport.
4: Zápasová příprava olomouckých extraligových kohoutů na domácím ledě pokračuje. Další zápas čeká olomoucké hokejisty v domácí plechareně v úterý od 18 hodin, tedy na první školní den. K zápasu lomeno vyučování vyzvou Třinecké oceláře.
2: Počasí.
6: V úterý čekáme polojasno až skoro jasno, během dne může být přechodně i oblačno, zejména na horách ojediněle s přeháňkami. Teploty vystoupají až na 25 stupňů Celsia. Velice podobné počasí čekáme také ve středu. A pokud se vydáte na procházku do přírody, tak klíšťat se bát nemusíte. Jejich aktivita je aktuálně pouze mírná. Dobrou zprávu pro řidiče neseme z Olomouce, tady je u konce oprava ulice Kapitána Jaroše, takže konec objíždění. A mrkneme také do Litovle. Tady pozor na dvě největší stavební akce. Stavba nového chodníku na Olomoucké ulici a oprava Svatojanského mostu. Tak nohu z plynu.
2: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.
7: Uzbírat mraky a srovnat je v řád. Mosty už hoří.

0: Dobré ráno, 6 hodin, 8 minut, hraje vám Radio Hana a 1. září máme na Moravě dva typy rodičů. Za prvé rodiče prvňáčků, ti jsou dojetí, dneska fotí aktovku, potom budou fotit školu, paní učitelku, možná ukápne i nějaká slzička kolem 8 hodiny. No a potom jsou ti další rodiče, rodiče druháků a starších, a ti jsou dojatí taky, ale hlavně proto, že prázdniny konečně skončily a dítě jde zase do školy. Tak schválně, do které kategorie dneska patříte vy. Dobré ráno, je 1. září a za chvilku přidáme naši sváteční hymnu.
1: Ranní Topka rádia Hana a Lukáš Kobza. Každý všední den 6 až 9.

0: Řekněme si, že 2 měsíce byla ta rána relativně klidná a dneska se vrátí ty legendární rodičovské věty. Vstávej! Oblíkej se, kde máš laktovku? Dělej, přijdeme pozdě. Ano, vítejte v novém školním roce. 1. září 2026 a s rádiem Hana a řidiči v okolí škol opět pozor na ty naše děti. Aktuální dopravu i dnešní meteo předpověď na rádiu Hana doplníme před 6:30 a předtím ve 6:45 listujeme kalendářem.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Je úterý 1. září, prázdniny jsou fuč a je tady první školní den. Na rozky má herečka Jaroslava Krečmerová, nezapomenutelná Evík z trilogie Slunce seno.
2: Evíku, ty mryško.
3: Kdo může o Čechu?
0: A velké narosky máme taky u nás na Hané. 21 let je dnes prostějovskému rodákovi a čerstvému Grand Slamovému šampionovi z US Open Kubovi Menšíkovi. Slaví také zpěvačka Gloria Estefan a dnešek potěší i milovníky zvířat. Je národní den zrzavých koček a k tomu i den tofu, takže slaví i vegetariáni a vegani. A svátek? Ten máme dnes hned dvojitý. Slavíte vy, Lindy a Samuelové. A protože obyčejná gratulace nestačí, s pomocí AI jsme vám složili vlastní sváteční hymnu. Tohle je ona.

0: Rádio Haná kalendárium. Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun. Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Rozáriu v Olomouci. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
1: Lodžie je nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
2: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
3: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér, garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i Markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
4: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
5: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
4: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
5: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
4: Vstupenky na smsticket.cz.
5: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
6: Olomoucký report CZ.
7: Pořád se něco děje.
6: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
8: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
7: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: Izomat stavebniny.
10: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
11: Stačí si vybrat.
10: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
11: Izomat.cz.
12: Rozběhněte to s námi na 7. ročníku Dobroběhu. Přijďte si užít pohodové sportovní odpoledne pro celou rodinu. Jako jednotlivec, v týmu, nebo si dejte 400-metrový běh pro radost. Celé startovné pomáhá dětem z rehabilitačního centra Jitrocel Olomouc. Registrace už teď na dobremístoproživot.cz.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát odpovědně.
7: Rádio Haná.
16: Nejlepší.

Kde hraje Hana, tam se skvěle vstává, taky perfektně běhá, platí to i na začátku září a už v neděli spolu centrem Olomouce proběhneme pro dobrou věc. Zapojit se můžeme naprosto všichni, i když třeba nemáme úplně fyzicky natrénováno. Pozvánku s naším ranním hostem na jednu super akci odvysíláme už po 6:30 a teď v 6:27 dostáváme ve studiu Rádia Hana nová data z naší meteocentrály. Úterý 1. září, nový školní rok začíná v Olomouci i Přerově, teplotami kolem 15 stupňů, ve Valmezu i v Bruntálu je 13, přes den skoro jasno anebo polojasno, odpoledne a večer místy přibývání oblačnosti a teplotní maxima dnes 23 až 26 stupňů Celsia. Doprava. A také v dopravě připomínáme řidiče pozor v okolí škol, děti se po prázdninách vrací do lavic a na mnohé přechody u škol se také ráno vrátí policisté. Tak děkujeme za to, že naše malé posluchače chráníte, dáváte na ně pozor. Policejní hlídka teď navíc kontroluje i na kraji Olomouce, Lipenská ulice u Kruháče, další hlídka ve Zlíně za divadlem na Štefánekově. A zpozornět musíme na výjezdu z Moravské Třebové na Svitavy, kousek za Kauflandem je odstavené vozidlo. Starosti žádné, hudby víc, úterní pohodě, jedeme vstříc. Rádio Hana.

0: děti, proč musím chodit do školy? Co odpovíte svým dětem, až se vás na tohle zeptají, co?
1: Abys neumřel úplně blbej.
0: Tak dobře, tohle je neocelá odpověď našeho produkčního Davida, abys neumřel úplně blbej. A vaše odpovědi tady budou už po 6:45. A teď 7 minut po půl sedmé je tady další potvrzení, že naše rádio pomáhá. Přidáte se?
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: Na našem rádiu začíná další zajímavý reklamní rozhovor. A tentokrát pozvánka na akci, kde se bude běhat pro dobrou věc. Jmenuje se Dobroběh. Doslova proběhne teď v neděli odpoledne v Olomouci. Co přesně si pod tím můžeme představit, kudy povede trasa a komu všemu svou účastí pomůžeme, o tom za organizátory mluví v našem vysílání Radek Tománek. Radku, zdravíme vás.
3: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
0: Co si máme představit pod názvem Dobroběh, pro koho je určený?
3: Dobroběh je standardní jednou z projektů vlastně charitativních organizace Dobrého místa pro život. Celý ten výtěžek tohoto dobroběhu je poukázán dětem z rehabilitačního centra Jitrocel. Takové pohodové rodinné odpoledne spojené s pohybovou aktivitou. Nejlepší věci na celém dobroběhu je, že děti podpořené tímto projektem se přímo účastní toho celého běhu a přál bych vám všem, abyste viděli jejich radost v očích, když probíhají cíle.
0: Jak dlouhá je trasa?
3: 5 kilometrů, běží se 2x2,5 kilometrový okruh a start je na atletickém stadionu, to je Lokomotiva Olomouc, a poběží se bezručovými sady a zpátky. Pokud by náhodou se někdo necítil na 5 kilometrů běhu, vždy každým rokem, protože se jedná už o 7. ročník tohoto dobroběhu, končíme společným během pro dobrou věc a to je jenom 400 metrový okruh na atletickém stadionu.
0: Kde a taky dokdy se můžeme registrovat?
3: Na webových stránkách Dobrého místa pro život. Můžete nás samozřejmě sledovat i na sociálních sítích, jak na Facebooku, tak na Instagramu, kde jsou prolinky na tuto registraci. Pro ty, kdo to ještě nestihnou, nebo se na poslední chvíli rozhodnou přijít, bude ještě registrace zpřístupněna i v den v neděli od 13 hodin na atletickém stadionu.
0: Dobroběh se uskuteční už tuto neděli, právě od 13 na stadionu TJ Lokomotiva Olomouc. Více informací, jak bylo zmíněno na webu dobremistoproživot.cz. Naše rádio pomáhá a fandit nám za organizátory bude i Radek Tománek, teď s námi ve vysílání. Děkujeme za rozhovor.
3: Děkuji moc a těším se na viděnou.
0: Reklamní rozhovor končí a my spolu běžíme dál.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

0: letí do 6. září v prodejnách CCC.
1: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
2: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
3: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
2: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
1: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
2: No, to určitě.
4: Kovošrot, sběrné suroviny a automrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
0: Folklorní festival Lidový rok ve Velké Bystřici. V pátek koncert Michala Horáka s kapelou a v sobotu a neděli folklorní soubory z celé České republiky i ze zahraničí. Chybět nebude ani řemeslný rynek, dětský program a bohaté občerstvení. Lidový rok ve Velké Bystřici se na vás těší už tento víkend.
5: Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
6: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
7: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom.
10: Seta od Dytonu. Dlažba s reliéfem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
11: Tradiční akce Bezpečná cesta do školy. Nabitý program i veletrh volnočasových aktivit. Superhrdinka Niky Lárová. Skákací atrakce. Olympiáda o krásné ceny. Policisté, hasiči a záchranáři se svými vozy i psy a laserová střelnice. Neděle 6. září. Olomouc Park Flora. Pavilon G a H. Vstup zdarma.
12: Rádio Haná.
13: Přejeme rádio.

šaty. Kapelník je připraven. Vyšel v jednu, je půl pátý, za pár hodin končí den. Všechno stojí, všechno padá, na posledním podlaží, stejně

0: S Rádiem Hana prázdniny končí, škola začíná, ale kraťasy ještě neschováváme. Dneska skoro jasno nebo polojasno, příjemných ještě stále letních 23 až 26 stupňů Celsia. A rovnou jdeme na Facebook Rádia Hana. Tady se ptáme, co máme dětem odpovědět na otázku: mami, tati, proč musím chodit do školy? Posluchačka Renata má jasno, ta by řekla: abys nebyla hloupá, vzdělání je důležité. A já vnukovi vysvětlila, že je potřeba vychovat nového daňového poplatníka. Peťa říká, aby se naučil to, co systém chce, a 80% potom bude k ničemu. Tak Petře, moc děkujeme za motivaci, za pozbuzení. A Karel vytahuje klasiku z kameňáku. A víš, kdo s nima spí, Pepane? Jenom jedničkáři. I to je motivace do života, ano, Kájo. Naše děti se ptají, proč musím chodit do školy. Co jim odpovíte? Pište na Facebook Rádia Hana nebo nahrajte hlasovku na náš WhatsApp. Vysíláme spolu.
1: WhatsApp Rádia Hana. 377-742-627. Hlasovky, videa, fotky. 377-742-627. WhatsApp Rádia Hana. Dávno už vím, že chodím jak tě.

S vámi vstupuje do nového měsíce, začíná září. Pro mnoho lidí právě ten přelom prázdnin a nového školního roku může být začátek něčeho nového. Možná si říkáte, začnu cvičit, přestanu kouřit, nebudu tak moc pracovat, nebo si najdu víc času na děti. Někomu z vás uděláme navíc září nezapomenutelné, protože vám zaplatíme luxusní pobyt v italském městě Bergamo. Jak proběhne vyhlášení naší velké letní soutěže italského léta Rádia Haná, to uslyšíte už za

0: tomu budeme říkat aktuální zprávy.
1: Bude 7 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Posloucháte zprávy a my vám za to děkujeme. Je úterý 1. září. Výprava do minulosti. Jeskyňáři u javoříckých jeskyní na pomezí Olomoucka a Prostějovska objevili 3000 let staré artefakty. Keramickou nádobu a kostěné šídlo z doby bronzové objevili v nově nalezené jeskyni u Hvozdu. Nyní to zkoumají olomoučtí archeologové.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Prezident Petr Pavel dnes na Konicku. Ráno se ve škole v Brodku u Konice zúčastní zahájení školního roku a dopoledne bude v Konici debatovat se starosty mikroregionu Konicko. Budou řešit projekty a problémy mikroregionu. Jinak tedy začíná nový školní rok. Do škol v Česku dnes nastupuje asi 1,5 milionu žáků a studentů. Základní školy přivítají zhruba milion dětí, včetně 115 tisíc prvňáčků. A na středních školách bude studovat přes 490 tisíc žáků. Policie a strážníci se v prvních dnech nového školního roku zaměří na zvýšenou bezpečnost dětí u škol. Hlídky budou dohlížet na přechody pro chodce i na plynulost dopravy v blízkosti vzdělávacích zařízení.
1: Sport.
3: Dalších 5 českých tenistů se od včerejšího večera probojovalo do druhého kola Grand Slamu US Open. Jakub Menčík prošel přes Japonce Mochizukiho, Dalibor Svrčina zdolal Francouze Royera, Katka Siniaková vyhrála nad Italkou Kočaretovou, Linda Nosková zvládla Američanku Volinecovou a Karolína Muchová přemohla Rakušanku Krausovou. US Open pro vás dál sledujeme.
1: Počasí.
0: Začíná nový školní rok, aktovky na záda, děti do lavic a sluníčko na oblohu. Dnešní počasí si zaslouží jedničku. Víme, jak bude. Dnes nejdřív skoro jasno anebo polojasno, odpoledne místy přibývání oblačnosti a teplotní maxima 23 až 26 stupňů Celsia. A také v dopravě připomínáme řidiče pozor v okolí škol, děti se po prázdninách vrací do lavic a na mnohé přechody u škol se také ráno vrátí policisté. Tak děkujeme za to, že naše malé posluchače chráníte, dáváte na ně pozor. Policejní hlídka teď navíc kontroluje i na kraji Olomouce Lipenská ulice u Kruháče, další hlídka ve Zlíně za divadlem na Štefánekově. A zpozornět musíme na výjezdu z Moravské Třebové na Svitavy, kousek za Kauflandem je odstavené vozidlo. Starosti žádné, hudby víc, úterní pohodě, jedeme vstříc.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Vaše letní rádio.

0: 7 hodin 8 minut, to je aktuální čas. Dobré ráno, posloucháte Radio Hana. Je to tady, škola volá, Hana hraje, Morava vstává. Jsme vaše věrné moravské rádio, které s koncem prázdnin ukončilo i základní kolo naší soutěže Italské léto Radia Hana. A tohle byla včera odpoledne poslední výherkyně dárkového balíčku italských dobrot. Dobré ráno.
1: Ahoj, tady Katka. Děkuji moc za výhru, jednak za sýr a jednak, že můžu hrát i o další, poslední, nejlepší šanci, která může být. Spokojená, sýr miluju.
0: Ano, dneska po 8 hodině, tedy mezi 8 a 9, poznáme výherce luxusního pobytu v italském městě Bergamo. My mu zavoláme, budeme dneska po 8 hodině losovat a jsme zvědaví, jestli to budete právě vy. Předtím ještě horoskopy a taky se zaměříme na ranní odkládání budíku. Co myslíte, kdy je odkládání budíku ráno ještě v pohodě a kdy už ne? Na vše odpovíme my, jsme vaše věrné Radio Hana. Dobré ráno.
2: Radio Hana.

0: 7:18, to je ten čas, kdy Rádio Haná možná posloucháte v autě, v autobuse nebo v tramvaji cestou do školy. Hrajeme všem prvňáčkům a také samozřejmě starším dětem na základky. Nezapomínáme ani na gymply, na učňáky nebo na střední odborné školy a podobně. Přejeme, ať je ten začátek školního roku, ať je pokud možno co nejvíc v pohodě. Za chvilku v naší ranní hudební rádiové výchově dostane za jedna z hudebky Adele, bude také Rick Astley, dáme si 80-kové Never Gonna Give You Up. V dopravě Rádia Haná před 7:30 kontrola ranního provozu, také pohybu policejních hlídek. A teď v 7:18 horoskopy s Kvítkem, jdeme na to. Martě, máš slovo.
1: Hvězdy ví. Rádio Haná. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, novou energii vložte do vysněných plánů. Býci, dopřejte si něco dobrého na zub. Blíženci, trochu se vám stýská po letním sluníčku. Radci, umíte si dokonale naplánovat den. Lvi, září hodláte rozjet ve velkém stylu, pany, dobrá nálada ani šarm vás neopouští, váhy, už se těšíte na další výzvy, štíři, do nového měsíce vykročíte s čistým štítem, střelci, stále ve vás zůstává prázdninový optimismus, kozorozi, máte efektivní tempo, což vám vyhovuje, vodnáři, zkuste úplně vybočit ze zavedených kolejí, a co my ryby, od rána se priladíme na poněkud přemýšlivou vlnu.
1: Hvězdy ví.
3: Rádio Haná.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
4: Izomat stavebniny.
5: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
6: Stačí si vybrat.
5: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
6: Izomat.cz.
7: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky.cz.
8: Týnecká folková zahrada. Tuto sobotu ve Velkém Týnci. Od 15 hodin na vás čeká výborný etnofolkový, folkbluesový, bluegrassový a folkrockový hudební výběr. Uvádí Míra Ošanec. Přijďte si poslechnout folk na Týneckou folkovou zahradu. Tuto sobotu od 15 hodin v zámecké zahradě ve Velkém Týnci.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
10: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. T-motor.cz.
11: Oslavme společně úrodu. Dožinky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožinky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
12: Petě, pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
1: Rádio Haná.
3: Ranní

Pro vás na vlnách rádia Hana Hit za hitem, které si v úterý ráno 1. září můžete zpívat klidně pořád dokola. Co hit, to perlá 7 hodin 29 minut. Dobré ráno, máme pár otázek na naše školou povinné děti. Jak se dneska cítíte, co? Jaká je po prázdninách první snídaně v novém školním roce? Jak to dneska bude probíhat v lavicích? Jenom si vítáte.

Celsia. Doprava. Děti se vrací do škol a cítíte to i v ranních tramvajích, autobusech i vlacích, které jsou v porovnání s prázdninami mnohem plnější. V Olomouci hlásíte klasický silný provoz na třídě Míru, na Velokomoravské, na Chvalkovické, také na Sokolovské ulici u kostela svatého Gorazda a policie teď hlídá v Blansku na Kelhornově ulici u Kovošrotu i v Moravské Třebové na náměstí TGM. Jsme s vámi, šťastnou cestu a dobrý den. Rádio Hana.

0: 5 minut po půl 8 aktuální čas, dobré ráno, posloucháte Radio Hana, dneska začíná nový školní rok a myslím si, že právě teď u rádií máme dva typy rodičů. A jeden z těch typů rodičů pravděpodobně určitě budete i vy. Více už kolem 7:45. A teď zásadní otázka. Přátelé, co ten dnešní budík?
1: Radio Hana, životní styl.
0: Ruku na srdce, vyskočíte každé ráno po prvním zazvonění budíku, nebo ho pětkrát odkládáte a každých 5 minut si říkáte ještě chvíli. Ze všech stran slyšíme, že odkládání budíku je pro spánek katastrofa. Když jsme se ale podívali s kolegy na vědecké studie, tak jsme zjistili, že tak jednoznačné to úplně není. Opakované buzení může záběr spánku rozkouskovat a prodloužit ranní malátnost. U někoho to takhle může fungovat. Ovšem jiná studie sledovala pravidelné odkladače a zjistila, že půlhodinové posouvání jim spánek zásadně nenarušilo a po definitivním probuzení si v některých mentálních testech vedli stejně nebo dokonce i lépe. Tedy jedno krátké odložení budíku by neměl být problém. Jestli vám ovšem budík zvoní od 6 a vy vstanete až v 9, tak nepotřebujete víc budíků. Potřebujete dřívější večerku.
1: Rádio Hana. Životní styl.
2: Luskni.cz.
3: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
3: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
3: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
4: Konec sklizně patří oslavám a v Bělé pod pradědem ví jak na ně. V sobotu 5. září se zde uskuteční tradiční dožínky. Areál Ovčína ožije dožínkovým průvodem, folklorem, živou muzikou, ukázkami tradičních řemesel i jarmarkem. A večer? Ten bude patřit pořádné taneční zábavě. Přijďte slavit s námi.
5: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
6: Městys náměšť na Hané vás zve v pátek 4. září na pravé burčákohraní. Od 17 hodin se v areálu u kapličky můžete těšit na ochutnávky více druhů burčáků a vína z Jižní Moravy, dobroty z Udírny i lidovou muziku Frgál. Tak se zastavte 4. září na pravé burčákohraní do náměště na Hané.
7: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
8: Ve jménu krále. To jsou rytířská klání na koních 5. září v parku Michalov v Přerově. Čekají nás rytíři, sokolníci, ohňová show, kejklíři, středověký jarmark s ukázkami řemesel, středověká hudba, historický průvod a mnoho dalšího. Vstup zdarma. Ve jménu krále. Více na Facebooku Kultura Přerov.
9: Olomouc pojede furt bokem. Už v sobotu 5. září ovládne Olympii Olomouc velké finále Drift King. Čekají vás strhující souboje dveře na dveře. Kouř od pneumatik, našlapaná tuningová zóna, supersporty, drift motokáry, simulátory i zábava pro děti. Velké finále sezóny. Drift King of Olomouc sobota 5. září v Olympii Olomouc. Zažijte ho na plný plyn.
1: Rádio Hana.
10: Ráno je top.

Hvězdy zde s námi počítají One Republic Counting Stars. Ve 7:45 hraje vám Radio Hana. Dobré ráno přejeme, no a 1. září máme na Moravě dva typy rodičů. Za prvé jsou rodiče prvňáčků, ti jsou právě teď dojatí, fotí aktovku, školu, novou paní učitelku, za chvilku vyfotí, možná ukápne i slzička. A ten druhý typ rodičů, tak to jsou rodiče druháků a starších. Ti jsou pravda dojatí taky, ale jsou dojatí hlavně proto, že prázdniny konečně skončily a to dítě jde zase do školy. Tak schválně, do které kategorie patříte vy. Všeme dobré ráno, 1. září, za chvilku přidáme další zprávy. Na silnici Funičově bude hlídat a pokutovat nový automatický radar. Víte, kde přesně? Poslouchejte dál. Radio.

0: Palec nahoru přejeme báječné 1. září i školákům, kterým už za 5 minut začne škola, prázdniny skončily, ale to nemusí platit pro vás. My vám ty prázdniny rádi prodloužíme. Po 8. hodině, tedy mezi 8. a 9. zavoláme někomu z vás, kdo se zúčastnil naší prázdninové soutěže Italské léto Rádia Haná a zaregistroval se na webu radiohana.cz. Možná právě vy vyhrajete už po 8. hodině luxusní třídenní pobyt v italském městě Bergamo, ale je důležité, abyste byli na telefonu, domluveno?
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: U nás bude Eric Carmen. S 8. hodinou se s námi nasnídá tedy svým.

0: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Vytíženou ulici v Uničově pohlídá automatický pokutující radar. Je jasnou zprávou řidičům, kteří tu nedodržují povolenou rychlost, aby své chování změnili. Zařízení nově hlídá v Uničově rychlost v Mohelnické ulici, píše Deník. Darováním krve zachráníte životy, ale dárců ubývá. Olomoucký kraj proto odstartoval novou kampaň s názvem Tvůrci zítřka na podporu dárcovství krve. Zaměří se hlavně na žáky a učitele středních škol po celém kraji. Kampaň využívá motiv upírů, který má mladé lidi zaujmout a přiblížit jim dárcovství krve s nadhledem. Navíc Olomoucký kraj plánuje nejúspěšnější střední školu s nejlepším darovacím výsledkem finančně odměnit. Podrobnosti na webu olkraj.cz. Stinná stránka letních prázdnin. To jsou tragické dopravní nehody. O uplynulých prázdninách při nich v České republice zemřelo 99 lidí, nejvíc od léta 2021. Nejsmutnější bilanci měl srpen, během kterého si nehody vyžádaly 57 lidských životů. Jak ukazují policejní statistiky, nejtragičtějším dnem prázdnin i celého roku bylo pondělí 27. července se 6 oběťmi. Během srpna policie zaznamenala také 2 víkendové dny, kdy na silnicích zemřelo 5 lidí. Sport. Scéna českých volejbalistek o další cestě domácím evropským šampionátem se rozplynul. Do čtvrtfinále mistrovství Evropy nepostoupili. V osmifinálovém utkání naše reprezentantky v Brně podlehly Švédsku 0-3 na sety.
1: Počasí. S 1. zářím se děti vrací do školy a dobrou zprávou je, že sluníčko u toho dnes nemá neomluvenou hodinu. Východ 6.06, západ v 19.34. Víme, jak bude dnešní teplotní maxima 23 až 26 stupňů. Nejdřív skoro jasno anebo polojasno, následně odpoledne a večer jen místy přibývání oblačnosti. Děti se vrací do škol a cítíte to i v ranních tramvajích, autobusech i vlacích, které jsou v porovnání s prázdninami mnohem plnější. V Olomouci hlásíte klasický silný provoz na třídě Míru, na Velokomoravské, na Chvalkovické, také na Sokolovské ulici u kostela svatého Gorazda a policie teď hlídá v Blansku na Kelhornově ulici u Kovošrotu i v Moravské Třebové na náměstí TGM. Jsme s vámi, šťastnou cestu a dobrý den.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: 6 minut po 8 hodině, 1. září s rádiem Haná, posloucháte ranní topku, prázdniny skončily, škola začíná, ale kraťasy ještě neschováváme. Dneska taky takové hezké letní počasí, skoro jasno nebo polojasno, příjemných 23 až 26 stupňů Celsia. A my rovnou jdeme na Facebook rádia Haná, tady se ptáme, co dětem odpovíte na otázku, mami, tati, proč musím chodit do školy? Co náš produkční David, co by odpověděl?
1: Abych neumřel úplně blbej.
0: Abys neumřel úplně blbej, to je neotřelá odpověď našeho produkčního Davy. A co si o tom myslíte vy? Renata má jasno, abys nebyla hloupá, vzdělání je důležité, to by asi řekla své dceři. A já prý vnukovi vysvětlila, že je potřeba vychovat nového daňového poplatníka, protože potřeba chodit do školy. Peťa říká, aby ses naučil, co systém chce, a 80% z toho pak bude k ničemu. Tak tě, Petře, děkujeme, to je taky parádní povzbuzení. A Karel vytahuje klasiku z kameňáku. A víš, kdo s těma holkama spíte, pane? Jenom jedničkáři. Jenom jedničkáři. I to je motivace do života, Kájo. Naše děti se ptají, proč musím chodit do školy. Co jim odpovíte? Pište na Facebook Rádia Haná nebo nahrajte hlasovku na náš WhatsApp. Těšíme se.
2: WhatsApp Rádia Haná. 37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742

0: rána relativně klidná a dneska se vrátily legendární věty. No, vstávej, oblíkej se, kde máš aktovku? Dělej, přijde na pozdě. Ano, vítáme vás v novém školním roce s rádiem Hana. 1. září 2026 a řidiči v okolí škol dneska samozřejmě opět pozor na děti. Notabene teď ráno a taky samozřejmě dopoledne. Aktuální dopravu i dnešní meto předpověď na vlnách rádia Hana doplníme ještě před 8:30 a předtím ve 8:45 listování kalendářem.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Je úterý 1. září, prázdniny jsou fuč a je tady první školní den. Na rozky má herečka Jaroslava Krečmerová, nezapomenutelná Evík z trilogie Slunce Sno.
2: Evíku, ty mryško.
3: Kdo může o Čechu?
0: A velké narosky máme taky u nás na Hané. 21 let je dnes prostějovskému rodákovi a čerstvému Grand Slamovému šampionovi z US Open Kubovi Menšíkovi. Slaví také zpěvačka Gloria Estefan a tedy však potěší i milovníky zvířat. Je národní den zrzavých koček a k tomu i den tofu, takže slaví i vegetariáni a vegani. A svátek? Ten máme dnes hned dvojitý. Slavíte vy, Lindy a Samuelové. A protože obyčejná gratulace nestačí, s pomocí AI jsme vám složili vlastní sváteční hymnu. Tohle je ona. Lindy.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
4: Lodžie je nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
5: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
6: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i Markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
7: V sobotu odpoledne se znovu otevřou brány Jandrova stadionu a právě tam by neměly chybět ani tvoje hlasivky. Proti Sigmě nastoupí Klokani z Vršovic.

0: Olomouc, Bohemians Praha 1905. Sobota 5. září v 15 hodin na Andrově stadionu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Městys náměšť na Hané vás zve v pátek 4. září na pravé burčákohraní. Od 17 hodin se v areálu u kapličky můžete těšit na ochutnávky více druhů burčáků a vína z Jižní Moravy, dobroty z Udírny i lidovou muziku Frgál. Tak se zastavte 4. září na pravé burčákohraní do náměště na Hané.
3: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B

0: seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat, držíme zakázky v pohybu.
1: Folklorní festival Lidový rok ve Velké Bystřici. V pátek koncert Michala Horáka s kapelou a v sobotu a neděli folklorní soubory z celé České republiky i ze zahraničí. Chybět nebude ani řemeslný rynek, dětský program a bohaté občerstvení. Lidový rok ve Velké Bystřici se na vás těší už tento víkend.

0: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
4: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka. Ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz
5: Rádio Hana.
6: Nejlepší hudební výběr.

0: kde hraje Hana, tam se skvěle vstává, také perfektně běhá, no platí to i na začátku září. Už v neděli spolu centrem Olomouce proběhneme pro dobrou věc, zapojit se můžeme naprosto všichni, i když třeba nemáme úplně natrénováno. Pozvánku s naším ranním hostem odvysíláme už po půl deváté. A teď v 8.26 dostáváme nová data z naší meteocentrály. No tak momentálně nám v Olomouci, v Prostějově, v Přerově, také ve Šternberku nebo v Moravské Třebové svítí sluníčko, ranní teploty mezi 16 a 18 stupni. Přes den 23 až 26 má být skoro jasno anebo polojasno. Odpoledne jen místy přibývání oblačnosti. Doprava. Řidiči, pozor, v okolí škol, děti se dnes po prázdninách vrátili do lavic, tak moc děkujeme, že na naše malé posluchače s aktovkou na přechodech dáváte pozor. V Olomouci teď další zdržení v provozu na třídě Míru, na Lipenské také na třídě Svobody. Nehodu objíždíme nedaleko Přerova v Čekyni u školky na ulici Pod Lipami a policie hlídkuje v Blansku na ulici 9. května i v Hulíně na ulici Poštovní u Kruháče. Starosti žádné, hudby víc, úterní pohodě jedeme vstříc.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Rádio Hana.

0: Vaše uši jsou v bezpečí, Safe Tonight, Eagle Shory, Anaka, také Madcon se na vás těší už za chvilku, 5 minut po 9 je aktuální čas. Dnes je, přátelé, ten velký den, kdy na Radio Hana vyhlásíme hlavního výherce naší velké prázdninové soutěže Italské leto Radio Hana. Koho pošleme do italského Bergama na luxusní 3denní pobyt? Odpověď tady u nás už do 10 minut, moc se na to těšíme, jsme všichni tady tak nějak nervózní, ale ještě předtím jdeme pomáhat dětem.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: Na našem rádiu začíná další zajímavý reklamní rozhovor. A tentokrát pozvánka na akci, kde se bude běhat pro dobrou věc. Jmenuje se Dobroběh. Doslova proběhne teď v neděli odpoledne v Olomouci. Co přesně si pod tím můžeme představit, kudy povede trasa a komu všemu svou účastí pomůžeme, o tom za organizátory mluví v našem vysílání Radek Tománek. Radku, zdravíme vás.
2: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
0: Co si máme představit pod názvem Dobroběh, pro koho je určený?
2: Dobroběh je standardní jednou z projektů vlastně charitativních organizace Dobrého místa pro život. Celý ten výtěžek tohoto dobroběhu je poukázán dětem z rehabilitačního centra Jitrocel. Takové pohodové rodinné odpoledne spojené s pohybovou aktivitou. Nejhezčí věci na celém dobroběhu je, že děti podpořené tímto projektem se přímo účastní toho celého běhu a přál bych vám všem, abyste viděli jejich radost v očích, když probíhají cíle.
0: Jak dlouhá je trasa?
2: 5 kilometrů, běží se 2x2,5 kilometrový okruh a start je na atletickém stadionu, to je Lokomotiva Olomouc, a poběží se bezručovými sady a zpátky. Pokud by náhodou se někdo necítil na 5 kilometrů běhu, vždy každým rokem, protože se jedná už o 7. ročník tohoto dobroběhu, končíme společným během pro dobrou věc a to je jenom 400 metrový okruh na atletickém stadionu.
0: Kde a taky dokdy se můžeme registrovat?
2: Na webových stránkách Dobrého místa pro život. Můžete nás samozřejmě sledovat i na sociálních sítích, jak na Facebooku, tak na Instagramu, kde jsou prolinky na tuto registraci. Pro ty, kdo to ještě nestihnou nebo se na poslední chvíli rozhodnou přijít, bude ještě registrace zpřístupněna i v neděli od 13 hodin na atletickém stadionu.
0: Dobroběh se uskuteční už tuto neděli, právě od 13 na stadionu TJ Lokomotiva Olomouc. Více informací, jak bylo zmíněno, na webu dobremistoproživot.cz. Naše rádio pomáhá a fandit nám za organizátory bude i Radek Tománek, teď s námi ve vysílání. Děkujeme za rozhovor.
2: Děkuji moc a těším se na viděnou.
0: Reklamní rozhovor končí a my spolu běžíme dál.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

0: Děkujeme, že ladíte právě Rádio Haná. Za půl minuty 8:45. 1. září 2026. Hezké úterý, je to tady, škola volá, prázdniny končí. My jsme vaše věrné moravské rádio, které teď s koncem prázdnin ukončilo i základní kolo naší soutěže Italské léto Rádia Haná. A pro zajímavost, tohle byla včera odpoledne poslední výherkyně dárkového balíčku italských dobrot. Katka, Katko, dobré ráno.
1: Ahoj, tady Katka. Děkuji moc za výhru, jednak za sýr a jednak, že můžu hrát i o další, poslední, nejlepší šanci, která může být. Spokojená, sýr, miluju.
0: Tak Katko, taky zdravíme. Taky Katka je právě teď ve slosování. Ve hře jsou všichni, kteří si s námi o prázdninách užili soutěž Italské léto Radio Haná, kteří se taky zaregistrovali na webu radiohaná.cz. Tak my jsme ve studiu Radio Haná tady s kolegy losovali a mám informace, že na soutěžní lince by teď měla být posluchačka Radka. Radko, vítám vás ve vysílání. Vy jste s námi soutěžila v italském létě na Hané.
2: Ano.
0: Vzpomenete si, co jste od nás vyhrála?
2: Vyhrála jsem od vás kávu italskou. Mm-hmm. Ještě jsem ji teda neměla možnost ochutnat.
0: Takhle, vy jste se registrovala do našeho velkého finále na webu radiohana.cz.
2: Ano.
0: A Radko, vy jste se dostala mezi posluchače, kterým dneska ráno voláme a říkáme jim, kdo vyhrál luxusní pobyt v italském městě Bergamo.
2: Ano.
0: A vy máte výbornou náladu, protože jak sama říkáte, jedete na dovolenou po Česku a upřímně musím říct, Radko, že u vás to teda bylo jenom o kousek.
2: O kousek?
0: No, jenom o kousek to bylo.
2: Jo. O kousek bylo co?
0: No, že vám prázdniny málem skončily, ale neskončily, jedete do Bergama!
2: Bože, jo.
0: Od nás vyhráváte luxusní třídenní pobyt v italském Bergamu za více jak 12 000 korun, Radko.
2: Kaži, no. Ježišmarja, děkuju, no to je úžasná zpráva, tak k tomu italskému kafu mám ještě i tohle. No tak to není o kousek, to je hodně.
0: 3 dny v nádherném historickém Bergamu, součástí bude také návštěva pravé italské pražírny a způsob dopravy, protože někdo chce vlakem, někdo autem, někdo letadlem, to necháme na vás, my vám na to přispějeme 5 000 korun jako příspěvek na cestu, takže cena pro vás za 17 000 korun, teď je doma, Radko.
2: No, to je úžasná zpráva. Děkuju, já jsem nikdy nic nevyhrála, teda tohle je neuvěřitelný a zrovna od září se budu učit italsky znovu po asi 20 letech.
0: My vám tady ve studiu Rádia Haná gratulujeme, já se koukám na kolegy, všichni jsou tady dojatí, všichni mají úplně slzy v očích za vás. Co se vám teď honí hlavou teda?
2: No, že prostě po všech těch těžkých dnech, týdnech, měsících, které prožívám, takže tohle snad ani není možné.
0: My moc děkujeme, že jste celé léto byla s námi.
2: Ano,
0: já už mám taky na krajičku teďka úplně. Užijte si Bergamo, užijte si Itálii a hlavně si krásně prodlužte prázdniny, Radko. Jsme rádi, že vás máme.
2: Děkuju, děkuju a budu vás poslouchat dál.
3: Rádio Haná. Vaše letní rádio.

0: Tahle písnička se jí opravdu povedla. Jmenuje se Open Eyes ve vysílání rádia Hana Taylor Swift. Kolku před 9. hodinou je 8.55. Moc děkujeme, že jste taky dneska ráno součástí naší rádiové rodiny. Dneska u nás bylo veselo a současně nás všechny dojala posluchačka Radka. My jsme jí zavolali jakožto vylosovanému výherci našeho italského léta, naší prázdninové mega soutěže. A poslali jsme jí za celkem 17 000 korun na luxusní 3-denní pobyt do Itálie. Radko!
1: Zdravím rádio Hana. Právě jsem vyhrála pobyt úžasný v Bergamu s rádiem Hana. Strašně se na to těším a strašně mě to zaskočilo. Je to úžasná zpráva. Poslouchejte rádio a moc děkuju.
0: My děkujeme všem za italské léto rádia Hana. Doufáme, že ty 2 měsíce prázdnin jste si užili stejně jako my.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Po 9. procházka pamětí. Jste připraveni? To nejlepší z jednoho roku. Dneska klikneme na 90. Shakespeare's Sister. Bude Palo Habera, projede se vlakem, anebo taky ne, uvidíme. A na další hudební zastávce přistoupí i Scorpions. Nepropásněte první zářijovou procházku pamětí. Taková úvodní hodina dějepisu. Už za chvíli.
2: Bude 9 hodin.
3: Hey.

0: Zprávy. Varhaníky světového formátu si budeme moci poslechnout v Olomouci. Ve čtvrtek tu začne Mezinárodní varhaní festival, připomene francouzského skladatele Marcela Duprého. Do 17. září festival nabídne šestici koncertů. Podrobnosti na webu mfo.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Pouliční galerii na třídě 17. listopadu v Přerově brzy ozdobí portréty dalších významných osobností spojených s Přerovem. Zítku s dosavadními portréty Josefa Kainara či Pavla Nováka doplní další lokální tváře. Do Přerovské venkovní galerie nově přibude skladatel Jaroslav Vikrent, spisovatelka Amálie Vrbová nebo mistr světa ve hře na foukací harmoniku Lubomír Pleva. Na portrétech od pondělí pracuje výtvarník Michal Filák, informuje web Přerova. Devátý ročník celostátní talentové soutěže Radio Talent Olomouckého kraje zná své finalisty. O vítězný titul se 13. září v Přerově v parku Michalov utkají interpreti Jinými slovami Kristy Hernandez, Marie Rezlerová a Maronto. Vstup na velký finálový den Radio Talentu Olomouckého kraje je zdarma. Podrobnosti na webu radiotalent.cz. Radio Talent vzniká za finanční podpory Olomouckého kraje.
1: Sport.
0: České basketbalistky dnes absolvují v Berlíně generálku na mistrovství světa proti Jižní Koreji. Zápas začne v 16 hodin. Svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové o tři dny později vstoupí na šampionát, a to zápasem proti Itálii.
1: Radio Hana. S námi máte přehled i v úterý. Počasí.
2: Začíná nový školní rok, aktovky na záda, děti do lavic a sluníčko na oblohu. Dnešní počasí si zaslouží jedničku. Víme, jak bude. Dnes nejdřív skoro jasno anebo polojasno, odpoledne místy přibývání oblačnosti a teplotní maxima 23 až 26 stupňů Celsia. Řidiči, pozor v okolí škol, děti se dnes po prázdninách vrátili do lavic, tak moc děkujeme, že na naše malé posluchače s aktovkou na přechodech dáváte pozor. V Olomouci teď další zdržení v provozu na třídě Míru, na Lipenské také na třídě Svobody. Nehodu objíždíme nedaleko Přerova v Čekyni u školky na ulici Pod Lipami a policie hlídkuje v Blansku na ulici 9. května i v Hulíně na ulici Poštovní u Kruháče. Starosti žádné, hudby víc, úterní pohodě, jedeme vstříc.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.

0: Vy sami nejste, je s vámi Rádio Haná, začíná první zářijová procházka pamětí. Jste připraveni?
1: Rádio Haná.
2: Procházka pamětí.
0: 7 minut po 9 hodině hrajeme dneska speciálně také všem prvňáčkům a samozřejmě také starším dětem na základních školách. Nezapomínáme ani na gimply učňáky nebo na střední odborné školy a podobně. Přejeme, ať je začátek toho školního roku pěkně v pohodě. A všechny vás zveme k hodině hudebního dějepisu, takhle 1. září. Mezi 9. a 10. v procházce pamětí dnes výhradně 90-kové megahity z jednoho roku a také Arnold Schwarzenegger v životní roli.
1: Hasta la vista, baby.
0: Těšíme se na podrobnosti. Procházka pamětí má zelenou. Za chvilku Scorpions, Immigrant, nebo také Mňága a Žďorp a Ozzy Osbourne. A teď Erasure. Těšíme se s vámi.
2: Rádio Haná, Procházka pamětí.
1: Hrajeme songy z jednoho.

0: Procházka paměti Rádia Haná si dneska za svůj dopolední cíl vybírá 90. To už dobře poznáváte, protože muzice rozumíte. Nový měsíc začínáme i s romantickými německými Scorpions, a když vydávají svůj megahit o změnách ve světě, o Wind of Change, tak v amerických kinech tehdy je Arnold Schwarzenegger už podruhé ve své životní roli. Poznáváte? Hasta la vista, baby. Legendární hláška Terminator 2, den zúčtování. Pozor, tahle klasika má obnovenou premiéru, letos je po 35 letech opět v kinech a opět si tak můžeme připomenout odpovědi na otázky, co přinese budoucnost a jestli je možné ji změnit. Dneska v Procházce pamětí vzpomínky na Terminátora 2 a na Arnieho. You did. Get down. Come with me if you want to live. Tak Terminator 2 dělá ve světových kinech tehdy Rambajs od července téhož roku, kdy naši kamarádi z Valmezu zpívají ne, teď ne, až jindy. A svatýho dindy, co? Dobře to znáte. Mňága až Dior, Ozzy Osbourne i The Cayman budou součástí našeho 90-kového playlistu už za chvilku. Ne na svatýho dindy, už za chvilku jsem řekl. Hezké dopoledne, Radio Haná, do kterého roku se vracíme právě dnes?
1: Radio Haná a Procházka pamětí.
2: Vracíme vaše vzpomínky.
3: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Rozběhněte to s námi na 7. ročníku Dobroběhu. Přijďte si užít pohodové sportovní odpoledne pro celou rodinu. Jako jednotlivec, v týmu, nebo si dejte 400-metrový běh pro radost. Celé startovné pomáhá dětem z rehabilitačního centra Jitrocel Olomouc. Registrace už teď na dobremístoproživot.cz.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Městys náměšť na Hané vás zve v pátek 4. září na pravé burčákohraní. Od 17 hodin se v areálu u kapličky můžete těšit na ochutnávky více druhů burčáků a vína z Jižní Moravy, dobroty z Udírny i lidovou muziku Frgál. Tak se zastavte 4. září na pravé burčákohraní do náměště na Hané.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Allwin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Allwin. Pomáháme hrát zodpovědně.
11: Ve jménu krále. To jsou rytířská klání na koních 5. září v parku Michalov v Přerově. Čekají nás rytíři, sokolníci, ohňová show, kejklíři, středověký jarmark s ukázkami řemesel, středověká hudba, historický průvod a mnoho dalšího. Vstup zdarma. Ve jménu krále. Více na Facebooku Kultura Přerov.
2: Rádio Haná. Procházka pamětí.
1: Hrajeme songy s jednou...

0: Úterý 1. září, fantastický den a super dopoledne s Rádiem Hana pokračuje. Některé děti jsou možná ještě ve škole, jiné už šly domů a my jdeme po stopách 90kové hudební historie i teď chvilku po půl desáté. Dneska s námi v procházce paměti Rádia Hana hraje také Angličan Nick Kamen. No, když se na to koukáme, na statistiky u songu I Promise Myself, tak v Británii... Tenhle ten song tehdy v 90kách přijali poměrně vlažně, možná ho v hitparádách skoro ani nezaznamenali, ale paradoxně I Promise Myself v Evropě tehdy rozpoutalo totální šílenství ve Švédsku i v Rakousku. Tahle písnička vystoupila až na jedničku ve švýcarské hitparádě, to bylo na třetím místě. A od Nicka Kamena je to song o lásce. O slibu, že na toho druhého budete čekat, i kdybyste měl ten člověk vrátit za jakoukoliv dlouhou dobu. I Promise Myself. Po 35 letech se do moravských kin, a to je další dnešní nápověda, vrací Terminator 2, den zúčtování. Hasta la vista, baby. Takže ať to zrekapitulujeme, my dneska hledáme v procházce paměti Rádia Hana rok, kdy má tehdy na premiéru v amerických kinech Arnie Schwarzenegger podruhé ve své životní roli Terminator 2, den zúčtování a další nápověda, tehdy se narodil anglický zpěvák Ed Sheeran. Tady jestli víte, kolik let je Edovi, tak jste pravděpodobně teď odhalili rok, do kterého se s námi za pár vteřin vrátí také Časný Hawks. Jeho The One and Only. Už za pár vteřin. Procházka paměti Rádia Hana k vašim službám. Přijeme dobré dopoledne a zajímá nás. A chceme odpověď od vás. Do kterého roku se vracíme?
1: Rádio Hana a Procházka paměti.
2: Vracíme vaše vzpomínky.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
5: Izomat stavebniny.
6: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbetonu.
7: Stačí si vybrat.
6: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
7: Izomat.cz.
8: Týnecká folková zahrada. Tuto sobotu ve Velkém Týnci. Od 15 hodin na vás čeká výborný etnofolkový, folkbluesový, bluegrassový a folkrockový hudební výběr. Uvádí Míra Ošanec. Přijďte si poslechnout folk na Týneckou folkovou zahradu. Tuto sobotu od 15 hodin v zámecké zahradě ve Velkém Týnci.
9: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Hana hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Hana hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
10: Oslavme společně úrodu. Dožínky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožínky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
2: Rádio Hana, Procházka paměti.

Také se zpěvačkou Cher aktivujeme naši mozkovou hemisféru zaměřenou na paměť, na vzpomínky, v procházce paměti Rádia Hana. Hrajeme hity z roku, kdy se možná prožívali v 90. svatbu, možná poprvé byli u moře, stavili dům nebo kupovali první fáro. A přesně takhle mladé, nebo přesně takhle vyzrále, chcete-li, jsou také dnešní hity z roku, do kterého se vracíme. Hlavní nápovědy v kinech tehdy Terminátor 2, v britském městě Halifax se narodil Ed Sheeran a Mr. Big. Tak ten zpívá o okouzlujícím, neuvěřitelně úžasném, krásném, zamilovaném zážitku Just Take My Heart.

0: Mr. Break a Just Take My Heart v Procházce paměti Rádia Hana v 9.55. Tohle je písnička o lásce, o tom, že to někde prostě nevíde, ale i když to skončí, i když se ti dva rozejdou, tak toho druhého v srdci si prostě občas ponesete pořád. Procházka paměti Rádia Hana 90. Martina Kvítko, hezké dopoledne, pořád tě máme v srdci.
1: Ano, děkujeme, Just Take My Heart, a musím říct, že ta první prázdninová, pardon, první školní, první zářijová, první školní Procházka paměti opravdu na jedničku, a to doslova. Vzhledem k tomu, jaké číslo tam jako nakonec vlastně v tom 90. roku máme.
0: Ale jak do toho skočím, vlastně částečně i na dvojku to dneska bylo, víš proč?
1: Vlastně jo, je to mezi jedničkou a dvojkou, jde o ten rok a jde o to, že jsme dneska vzpomínali na Terminátora dvojku.
0: Ano, správně, pochopila si to naprosto úžasně. Hasta la vista, baby.
1: Já doteďka zírám, jak to vlastně oni vymysleli u Terminátora, že jednička je ten Arnold Schwarzenegger, ten nejvíc záporný robot z budoucnosti.
0: No,
1: ten,
0: no.
1: Co prostě chce zničit tu Sáru. A prostě ve dvojce ten nápad, ta invence režiserská, že vlastně z toho Arnieho udělají kladnou postavu, kladného robotíka. To já doteďka koukám jako na tuhletu převratnou myšlenku. Pořád mě to baví.
0: A já bych ti k tomu něco velmi rád řekl, ale možná teďka jako ta druhá polovina posluchačů jsem si uvědomil, že já jsem možná toho Terminátora nikdy pořádně celého neviděl.
1: Takže to není možný.
0: Až teďka prostě si říkám, že bych to měl napravit. Co mě teda zarazilo, co jsme si našli tady, tak původně ten film měl stát tehdy v 90. začátkem 90. let 70 milionů amerických dolarů, nakonec to stálo 94 milionů dolarů a tak se to stalo nejdražším snímkem v tehdejší historii kinematografie a my se vracíme do roku, kdy to americká kina dávala úplně poprvé.
1: A je to rok 1991. Hit za hitem.
0: Hit za hitem. Další Procházka paměti zítra. A dneska po 10. s Kvítkem dáme kafe, co? Espresso, donese ho Sabrina Carpenter, zaspívá Eva Farná s Mirajem.
1: Proč pořád to zkouším? A dneska dopoledne tu s námi bude i skupina Rasmus.
0: Dopoledne patří vám a mikrofon Tomáši Gotwaldovi, vysíláme nové zprávy.
2: Bude 10 hodin.
3: Hezké dopoledne.

0: Co pak se děje, to vám povíme právě teď ve zprávách. Vysypané odpadky uprostřed hlavního náměstí ve Šternberku? To se stane. V úterý příští týden bude tu odpadový den. Vzdělávací akce, při níž uvidíme rozbor šternberských popelnic a odborníci ukážou, co nepatří do směsného odpadu.
1: Blansko aktuálně.
0: Pokračuje proměna oblíbené rekreační oblasti Palava v Blansku a už tu jsou nové dopravní změny. Autobusy už ode dneška znovu projedou mezi sídlištěm Sever a Češkovicemi. Osobním autům skončí objížďka v listopadu. Obnovený areál s novými parkovišti, cyklostezkou i upravenou vodní nádrží se otevře příští rok. A novinky také od vodní nádrže Letovice na Boskovicku. Vzniklo tu nové zázemí pro návštěvníky za skoro 11 milionů korun. Místo nabízí moderní toalety, sprchy i prostor pro občerstvení. Už ho otestovali uplynulé závody dračích lodí.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
0: Studentům ubyla povinnost. Noví středoškoláci a vysokoškoláci už nemusejí zdravotní pojišťovně hlásit pokračování ve studiu. Informaci o státních pojištěncích zasílají od letošního roku pojišťovnám přímo samotné školy.
2: Sport.
0: Zápasová příprava olomouckých extraligových kohoutů na domácím ledě pokračuje. Další zápas čeká olomoucké hokejisty v domácí plecharéně dnes od 18 hodin. Hanáci se střetnou s třineckými oceláři. Uvidíme, jak to dopadne.
2: Počasí.
3: S 1. zářím se děti vrací do školy a dobrou zprávou je, že sluníčko u toho dnes nemá neomluvenou hodinu. Východ 6.06, západ v 19.34. Víme, jak bude dnešní teplotní maxima 23 až 26 stupňů. Nejdřív skoro jasno anebo polojasno, následně odpoledne a večer jen místy přibývání oblačnosti. Olomouci dnes večerní hokej a policie na D1. Víme, jak se jezdí tady. Připomínáme, v centru Olomouci a okolí plecharény dnes před 18. hodinou může být silnější provoz, více aut i chodců, fanoušků. Kohouti hrají poslední přípravný zápas před extraligou od 6 dnes proti Třinci. Budeme u toho. Policie teď kontroluje bezpečný provoz v Olomouci na bloku Moravské u hoteláku a jsou také na D1 na výjezdu z Přerova na Lipník. Jeďte opatrně.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: 21 akce a my si ji dáme ještě v téhleté hodině. Rozhodně poslouchejte dál. Za chvilku je tady taky kapela Krištof, tak přejeme hezké úterní dopoledne.
1: Posloucháte Rádio Hana.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Rozáriu v Olomouci. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.

0: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
5: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Nová sezóna

0: bože, toto letí, no jo, už je tady úterý 1. září. Posloucháte rádio Hana a jak od nás víte, tak my dneska jdeme třeba taky na poslední přípravný zápas olomouckých hokejistů, jasně, Mora od 18. hodiny hraje proti Třinci, o víkendu zase budeme fandit fotbalové Sigmě, ta se chystá na pražskou Bohemku v Olomouci na Andráku v sobotu od 15. hodin. No a je tu ještě pozvánka do Horky nad Moravou, kde se těšíme na zábavné odpoledne, back to school, ano, zpátky do školy. Bude to teď ve čtvrtek ve venkovním areálu Horecké základky. Začínáme ve 14 hodin a jak tady vlastně oslavíme ten začátek nového školního roku, tak bude připravený skákací hrát, crazy účesy i oblíbené tetovačky a samozřejmě, že o ten nejlepší hudební výběr se postará Rádio Hana. Tak ve čtvrtek v Horce budeme se těšit.
1: Rádio Hana.
2: S námi Vítek, kam vyrazit?
3: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
4: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
5: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
4: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
3: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
4: No, to určitě.
6: Kovošrot, sběrné suroviny a automrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
7: Konec sklizně patří oslavám a v Bělé pod pradědem ví jak na ně. V sobotu 5. září se zde uskuteční tradiční dožínky. Areál Ovčína ožije dožínkovým průvodem, folklorem, živou muzikou, ukázkami tradičních řemesel i jarmarkem. A večer? Ten bude patřit pořádné taneční zábavě. Přijďte slavit s námi.
8: Luskni.cz.
9: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
8: Luskni.
9: Koloběžku nebo spotřebič?
8: Luskni a máš.
9: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
10: Tradiční akce Bezpečná cesta do školy. Nabitý program i veletrh volnočasových aktivit.

0: Exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září, Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
1: Folklorní festival

0: Opět nebude ani řemeslný rynek, dětský program a bohaté občerstvení. Lidový rok ve Velké Bystřici se na vás těší už tento víkend.
1: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz
0: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Tady u nás na Hané ve dne v noci hrajeme nejlepší hudební výběr. Samozřejmě vás zdravíme také v úterý 1. září. Podíváme se na Chodicko, kde měli na základní škole v Brodku velkou slávu a bude i pozvánka na náš putovní gastrofestival Chutě kraje. Určitě poslouchejte dál. A po 11. hodině...
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Na Hané Backstreet Boys. Taky Joe Carey.

0: 12 hodin.
1: Hezké dopoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Jdeme na zprávy. Putovní gastrofestival Olomouckého kraje Chutě kraje zavítá v neděli 6. září poprvé do Olomouce. V prostředí Olomouckého rozária nabídne ochutnávky regionálních specialit, světovou kuchyni i doprovodný program pro rodiny. Podrobnosti na webu olkraj.cz. Jedinečný první školní den měli děti v základní škole v Brodku u Konice na Prostějovsku. Školní rok tu zahájil prezident Petr Pavel. Do školy se 113 žáky přijal na ručně psané pozvání od dětí. Návštěvu spojil i s dalšími akcemi.
3: Asi na prvním místě bylo pozvání od žáků 4. třídy, dnes páťáků, kteří mě pozvali k návštěvě školy. Přestože jim paní ředitelka říkala, že to asi nedopadne, protože těch škol máme tolik, že by to byla velká náhoda, tak se to krásně potkalo se s tím výročím školy a zároveň s pozváním

0: mikroregionu Konicko, takže jsme si řekli, že spojit více věcí do jednoho bude krásná věc a opravdu se tomu podařilo.
1: Řekl prezident Petr Pavel. Řidiči, Olomoucký a Zlínský kraj brzy propojí Palačovská spojka, usnadní cestování na Valašsko. Nový úsek silnice 35 mezi Lešnou a Palačovem plánuje ředitelství silnic a dálnic zprovoznit nejpozději 22. října. Ještě před otevřením silnice pro auta si novou cestu vyzkouší veřejnost. Ředitelství silnic a dálnic pořádá v sobotu 12. září den otevřené silnice s programem pro bruslaře, cyklisty i rodiny s dětmi. Sport. Poslední přípravný zápas před mistrovstvím světa dnes odehrají české basketbalistky. Vyzvou Jižní Koreu od 16 hodin. Svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové o 3 dny později vstoupí na šampionát zápasem proti Itálii.
2: Počasí. Víme, jak bude a víme, že kromě nového školního roku 1. září tradičně začíná taky meteorologický podzim. Ovšem počasí vlastně bude ještě docela letní. Dneska většinou polojasno, k tomu odpoledne teploty do 25 stupňů. Zatím to vypadá tak, že pouze na horách se ojedinělé můžou vyskytnout slabé přehánky, jinak nikde pršet nemá. A taky v dalších dnech budeme mít na Moravě vesměs sluníčko s trochou mraků a na teploměru 20 až 25 stupňů. Ovšem pozor, v pátek to místy bude skoro 30. Doprava. Víme, jak se jezdí tady, víme, že dneska můžeme častěji potkat strážníky u škol, aby pohlídali ty naše rozhýbené děti. A taky máme hlášené klasické policejní hlídky, například na Olomoucku v Droždíně, na ulici Horní Úlehla, v Mostkovicích na Prostějovské, na dálnici D35 Olomouc Lipník u Velkého Ujezdu, taky na D1 na exitu Kojetín. A kontrolu můžeme potkat i na silnici 47 na trase Kroměříž Hradisko. Tak hlavně šťastnou cestu.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
3: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Toto uteklo, přátelé. A je to fuč. Italské léto na Hané. Přátelé, my jsme vám celé prázdniny hráli ty největší italské megahity. Celé prázdniny, od 1. července až do 31. srpna, jsme rozdávali každý den italské dobroty, ať už to bylo kafe, těstoviny nebo sýry. No a dnes, 1. září, proběhlo losování o hlavní cenu, o výlet do italského Bergama. Tak co myslíte, jak to dopadlo?
1: Vy jste s námi soutěžila v italském létě na Hané.
2: Ano.
1: Vzpomenete si, co jste od nás vyhrála?
2: Vyhrála jsem od vás kávu italskou, ještě jsem ji teda neměla možnost ochutnat.
1: Takhle, vy jste se registrovala do našeho velkého finále na webu Radio Hana.cz.
2: Ano.
1: A Radko, vy jste se dostala mezi posluchače, kterým dneska ráno voláme a říkáme jim, kdo vyhrál luxusní pobyt v italském městě Bergamo.
2: Ano.
1: A vy máte výbornou náladu, protože jak sama říkáte, jedete na dovolenou po Česku a upřímně musím říct, Radko, že u vás to teda bylo jenom o kousek.
2: O kousek?
1: No, jenom o kousek to bylo.
2: Jo. O kousek bylo co?
1: No, že vám prázdniny málem skončily, ale neskončily, jedete do Bergama!
2: Bože, jo.
1: Od nás vyhráváte luxusní třídenní pobyt v italském Bergamu za více jak 12 000 korun, Radko.
2: Kajšina, ježišmarja, děkuju, no to je úžasná zpráva, tak k tomu italskému kafu mám ještě i tohle. No tak to není o kousek, to je hodně.
1: 3 dny v nádherném historickém Bergamu, součástí bude také návštěva pravé italské pražírny a způsob dopravy, protože někdo chce vlakem, někdo autem, někdo letadlem, to necháme na vás, my vám na to přispějeme 5 000 korun jako příspěvek na cestu, takže cena pro vás za 17 000 korun, teď je doma, Radko.

0: letech.
1: My vám tady ve studiu Rádia Hana gratulujeme, já se koukám na kolegy, všichni jsou tady dojatí, všichni mají úplně slzy v očích za vás. Co se vám teď honí hlavou teda?
0: No, že prostě po všech těch těžkých dnech, týdnech, měsících, které prožívám, takže tohle snad ani není možné.
1: My moc děkujeme, že jste celé léto byla s námi. Já už mám taky na krajičku teďka úplně. Užijte si Bergamo, užijte si Itálii a hlavně si krásně prodlužte prázdniny, Radko. Jsme rádi, že vás máme.
0: Děkuju, děkuju a budu vás poslouchat dál.
2: Rádio Hana.
3: Vaše letní rádio.

0: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat, držíme zakázky v pohybu.
1: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky.cz.
2: V sobotu odpoledne se znovu otevřou brány Jandrova stadionu a právě tam by neměly chybět ani tvoje hlasivky. Proti Signě nastoupí Klokani z Vršovic. Tak

0: Olomouc, Bohemians Praha 1905. Sobota 5. září v 15 hodin na Andrově stadionu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa z kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Rozběhněte to s námi na 7. ročníku Dobroběhu. Přijďte si užít pohodové sportovní odpoledne pro celou rodinu. Jako jednotlivec, v týmu, nebo si dejte 400-metrový běh pro radost. Celé startovné pomáhá dětem z rehabilitačního centra Jitrocel Olomouc. Registrace už teď na dobremístoproživot.cz.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Konec sklizně patří oslavám a v Bělé pod pradědem ví jak na ně. V sobotu 5. září se zde uskuteční tradiční dožínky. Areál Ovčína ožije dožínkovým průvodem, folklorem, živou muzikou, ukázkami tradičních řemesel i jarmarkem. A večer? Ten bude patřit pořádné taneční zábavě. Přijďte slavit s námi.
6: Olomouc pojede furt bokem. Už v sobotu 5. září ovládne Olympii Olomouc velké finále Drift King. Čekají vás strhující souboje dveře na dveře. Kouř od pneumatik, našlapaná tuningová zóna, supersporty, drift motokáry, simulátory i zábava pro děti. Velké finále sezóny. Drift King of Olomouc sobota 5. září v Olympii Olomouc. Zažijte ho na plný plyn.
7: Městys náměšť na Hané vás zve v pátek 4. září na pravé burčákohraní. Od 17 hodin se v areálu u kapličky můžete těšit na ochutnávky více druhů burčáků a vína z Jižní Moravy, dobroty z Udírny i lidovou muziku Frgál. Tak se zastavte 4. září na pravé burčákohraní do náměště na Hané.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
11: Rádio Hana.

0: máme třeba s budíčkem.
1: Rádio Hana. Životní styl.
2: Ruku na srdce, vyskočíte každé ráno po prvním zazvonění budíku, nebo ho pětkrát odkládáte a každých pět minut si říkáte ještě chvíli. Ze všech stran slyšíme, že odkládání budíku je pro spánek katastrofa. Když jsme se ale podívali s kolegy na vědecké studie, tak jsme zjistili, že tak jednoznačné to úplně není. Opakované buzení může záběr spánku rozkouskovat a prodloužit ranní malátnost. U někoho to takhle může fungovat. Ovšem jiná studie sledovala pravidelné odkladače a zjistila, že půlhodinové posouvání jim spánek zásadně nenarušilo a po definitivním probuzení si v některých mentálních testech vedli stejně nebo dokonce i lépe. Tedy jedno krátké odložení budíku by neměl být problém. Jestli vám ovšem budík zvoní od 6 a vy vstanete až v 9, tak nepotřebujete víc budíků. Potřebujete dřívější večerku.
1: Rádio Hana. Životní styl. Rádio Hana.
3: Číslo 1 v Olomouckém kraji.

0: A už tu jsou pro vás další zprávy. Vytíženou ulici v Uničově pohlídá automatický pokutující radar. Je jasnou zprávou řidičům, kteří nedodržují povolenou rychlost, aby své chování změnili. Zařízení nově hlídá v Uničově rychlost v Mohelnické ulici, píše o tom Deník.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Do našeho regionu zavítal prezident Petr Pavel. V úterý zahájil nový školní rok na základní škole v Brodku u Konice a pak v Konici na Prostějovsku jednal se zástupci obcí mikroregionu Konicko o zdejší situaci. Na briefingu zdůraznil potřebu solidarity, ať mají i menší regiony možnost motivovat své obyvatele k životu v místě a přilákat další k bydlení.
2: Určitě by nemělo být naším cílem, aby se zvyšovaly rozdíly mezi jednotlivými regiony České republiky, protože nám do budoucna nijak nepomůže, když některá města nebo regiony budou výrazně úspěšné i v evropském kontextu a druhé budou výrazně zaostávat, protože prohlubování těchto rozdílů bude vyostřovat problémy ve společnosti a jako zemi nás to celou bude stahovat zpátky.
0: Oznámil prezident Petr Pavel. Vyzval, aby vláda častěji upravovala kritéria pro přerozdělování vybraných daní krajům a obcím. Devátý ročník celostátní talentové soutěže Radio Talent Olomouckého kraje zná své finalisty. O vítězný titul se 13. září v Přerově v parku Michalov utkají interpreti Jinými slovami Kristy Hernandez, Marie Hrezlerová a Maronto. Vstup na velký finálový den Radio Talentu Olomouckého kraje je zdarma. Podrobnosti na webu radiotalent.cz. Radio Talent vzniká za finanční podpory Olomouckého kraje.
1: Sport.
0: Českou fotbalovou reprezentaci už nebude oblékat Puma. Fotbalová asociace České republiky oznámila, že novým dodavatelem dresů pro české fotbalisty se stal Adidas. Změna přichází po 33 letech. Poskytne dresy pro mužskou, ženskou i mládežnickou reprezentaci ve fotbale.
1: Počasí.
3: Víme, jak bude. Dneska vesměs polojasno a k tomu necelých 25 stupňů. Na horách by to mělo být kolem 16-17, což je mimochodem obecně průměrná teplota pro začátek září. Pršet by v těchto dnech nemělo, přehánky očekáváme opravdu jen ojediněle na severu regionu. Na Moravě tak budeme mít dál celkem klidné počasí a výhledově v pátek teploty můžou dosáhnout na 27 až tropických 30 stupňů. Víme, jak se jezdí tady, je tu naše blesková polední doprava. Odstavené vozidlo hlásíte v Olomouci na Bělidlech na ulici Divišova. Silnější provoz pak v Olomouci máme na třídě Svobody, na Kosmonautů a na Švajcerově. A policejní hlídku můžeme teď potkat v Přerově na Tovačovské. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Konkrétně s tímhletím songem nahané zpátky vracíme osmdesátky. My zdravíme úplně všechny hospody, všechny restaurace, teď mezi 12. a 13. Ano, kuchaři nahané opět válí a polední meníčka jsou v skutku nabitá od polévek až po dezerty. Tak co, kde pak si dneska dáváme do nosu? My taky servírujeme ten nejlepší hudební výběr. Za chvilku jsou tady Hradečci nebo Miley Cyrus.
1: Posloucháte Rádio

0: Poledne nahané.
1: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat laskavost.
2: Druhý ročník laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, Divadlo Tramtáry a spoustu zábavy i zážitků.
1: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
2: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
1: Vstupenky na smsticket.cz.
2: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
3: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
4: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
5: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
4: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
3: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
4: No, to určitě.
6: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Izomat stavebniny.
9: Tak velká, úžasně tenká. Se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
10: Stačí si vybrat.
9: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
10: Izomat.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.

0: to je jedinečný den. A ať vás taky baví naše kalendárium a dnešní oslavenci.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Je úterý 1. září, prázdniny jsou fuč a je tady první školní den. Narozky má herečka Jaroslava Krečmerová, nezapomenutelná Evík z trilogie Slunce seno.
3: Evíku, ty mryško.
4: Kdo může o Čechu?
2: A velké narozky máme taky u nás na Hané. 21 let je dnes prostějovskému rodákovi a čerstvému Grand Slamovému šampionovi z US Open Kubovi Menšíkovi. Slaví také zpěvačka Gloria Estefan a dnešek potěší i milovníky zvířat. Je národní den zrzavých koček a k tomu i den tofu, takže slaví i vegetariáni a vegani. A svátek? Ten máme dnes hned dvojitý. Slavíte vy, Lindy a Samuelové. A protože obyčejná gratulace nestačí, s pomocí AI jsme vám složili vlastní sváteční hymnu. Tohle je ona.
1: Rádio Haná, kalendárium.

0: jsou tu zprávy. Rekonstrukce sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci se chýlí ke konci, mizí z něj lešení a odhaluje se jeho nezvyklý světlý odstín po vyčištění pískovce. Na blížící se dny evropského dědictví v Olomouci v září už bude památka UNESCO odhalená. Tyto a další detaily k rekonstrukci sloupu sdělil v rozhovoru náměstek primátorky města Olomouce pro kulturu Viktor Suchanek. Celý rozhovor si můžete poslechnout na webu podcasty.olomouc.eu nebo přečíst na webu report.cz. Stinná stránka letních prázdnin. To jsou tragické dopravní nehody. O uplynulých prázdninách při nich v České republice zemřelo 99 lidí. Nejvíc od léta 2021. Nejsmutnější bilanci měl srpen, během kterého si nehody vyžádaly 57 lidských životů. Jak ukazují policejní statistiky, nejtragičtějším dnem prázdnin i celého roku bylo pondělí 27. července se 6 oběťmi. Během srpna policie zaznamenala také dva víkendové dny, kdy na silnicích zemřelo 5 lidí. Sport. Hokejové kluby z Olomouckého kraje dnes uvidíme v přípravných utkáních na novou sezónu. Olomoučtí Kohouti hrají doma proti Třineckým Ocelářům, Přerovští Zubři vyzvou venku Porubu a Prostějovští Jestřáby hrají doma proti Technice Brno. Vše od 18 hodin.
1: Počasí. Víme, jak bylo loni 1. září, většinou polojasno a k tomu zhruba 25 až 27 stupňů. Taky víme, jak bude dneska na první školní den. Teploty dál skoro letní do 25 a k tomu většinou proměnlivá oblačnost. Jinak mraky i sluníčko čekáme také zítra a ve čtvrtek. A připravíme se na to, že v pátek ještě místy naměříme tropické třicítky. Doprava. Víme, jak se jezdí tady, víme, kde jsou policejní hlídky. Například v Olomouci, na Dolní Novosadské a taky na ulici Ferstrova, jak je podchod u Mozartky, na dálnici D35 Olomouc Mohelnice, na exitu Unčovice nebo v Zábřehu na Školské u polikliniky. A kontrolu můžeme teď potkat i na D1 na exitu Hulín Západ. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
3: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Nahané samuraj, nahané vracíme zpátky osmdesátky a tak nějak symbolicky zdravíme všechny hrdiny, kteří přežili ten první školní den, ať už jsou to naše děti, ať už jsou to učitelé nebo rodiče. Tak přátelé, první den máme za sebou a teď už to uteče jako voda. Za chvilku jsou tady Vánoce. No nic, přejeme každopádně.

charitativní kolečko, které přizvládne úplně každý. No a je to ještě pozvánka do Zábřehu, kde tento týden zahraje snad nejslavnější kapela z Valašska, což jsou Flereti. A hostem toho jejich večera bude Zuzana Šuláková. Teď ve čtvrtek

0: Jsme online na radiohana.cz. Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz. Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, loďí, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
1: Rozběhněte to s námi na 7. ročníku Dobroběhu. Přijďte si užít pohodové sportovní odpoledne pro celou rodinu. Jako jednotlivec, v týmu, nebo si dejte 400-metrový běh pro radost. Celé startovné pomáhá dětem z rehabilitačního centra Jitrocel Olomouc. Registrace už teď na dobremístoproživot.cz.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
3: Oslavme společně úrodu. Dožinky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožinky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.

0: zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.

0: Sabrina Carpenter, anebo taky Roxetti. Dál vám přejeme hezké a pohodové odpoledne. No a my už jsme to vlastně dneska naznačili, že v neděli nás v Olomouci čeká dobroběh. Pojďme si o téhleté akci ale říct víc.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Na našem rádiu začíná další zajímavý reklamní rozhovor. A tentokrát pozvánka na akci, kde se bude běhat pro dobrou věc. Jmenuje se Dobroběh. Doslova proběhne teď v neděli odpoledne v Olomouci. Co přesně si pod tím můžeme představit, kudy povede trasa a komu všemu svou účastí pomůžeme, o tom za organizátory mluví v našem vysílání Radek Tománek. Radku, zdravíme vás.
3: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
2: Co si máme představit pod názvem Dobroběh, pro koho je určený?
3: Dobroběh je standardní jednou z projektů vlastně charitativních organizace Dobrého místa pro život. Celý ten výtěžek tohoto dobroběhu je poukázán dětem z rehabilitačního centra Jitrocel. Takové pohodové rodinné odpoledne spojené s pohybovou aktivitou. Nejhezčí věci na celém dobroběhu je, že děti podpořené tímto projektem se přímo účastní toho celého běhu a přál bych vám všem, abyste viděli jejich radost v očích, když probíhají cíle.
2: Jak dlouhá je trasa?
3: 5 kilometrů, běží se 2x2,5 kilometrový okruh a start je na atletickém stadionu, to je Lokomotiva Olomouc. A poběží se bezručovými sady a zpátky. Pokud by náhodou se někdo necítil na 5 kilometrů běhu, vždy každým rokem, protože se jedná už o 7. ročník tohoto dobroběhu, končíme společným během pro dobrou věc a to je jenom 400 metrový okruh na atletickém stadionu.
2: Kde a taky dokdy se můžeme registrovat?
3: Na webových stránkách Dobrého místa pro život. Můžete nás samozřejmě sledovat i na sociálních sítích, jak na Facebooku, tak na Instagramu, kde jsou prolinky na tuto registraci. Pro ty, kdo to ještě nestihnou, nebo se na poslední chvíli rozhodnou přijít, bude ještě registrace zpřístupněna i v den v neděli od 13 hodin na atletickém stadionu.
2: Dobroběh se uskuteční už tuto neděli, právě od 13 na stadionu TJ Lokomotiva Olomouc. Více informací, jak bylo zmíněno, na webu dobremistoproživot.cz. Naše rádio pomáhá a fandit nám za organizátory bude i Radek Tománek, teď s námi ve vysílání. Děkujeme za rozhovor.
3: Děkuji moc a těším se na viděnou.
2: Reklamní rozhovor končí a my spolu běžíme dál.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: Luskni.cz.
5: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
4: Luskni.
5: Koloběžku nebo spotřebič?
4: Luskni a máš.
5: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
6: Týnecká folková zahrada. Tuto sobotu ve Velkém Týnci. Od 15 hodin na vás čeká výborný etnofolkový, folkbluesový, bluegrassový a folkrockový hudební výběr. Uvádí Míra Ošanec. Přijďte si poslechnout folk na Týneckou folkovou zahradu. Tuto sobotu od 15 hodin v zámecké zahradě ve Velkém Týnci.
7: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu. V Ardonu

0: Parádní servis, oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září, Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
1: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
5: Ve jménu krále. To jsou rytířská klání na koních 5. září v parku Michalov v Přerově. Čekají nás rytíři, sokolníci, ohňová show, kejklíři, středověký jarmark s ukázkami řemesel, středověká hudba, historický průvod a mnoho dalšího. Vstup zdarma. Ve jménu krále. Více na Facebooku Kultura Přerov.
6: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
7: Tohle je Rádio Hana.

0: Pravujeme do života, děkuju. Jinak ještě máme tady na Facebooku, řekla bych skoro jedno varování pro všechny školáky, nemusí se to týkat jenom toho začátku nového školního roku, ale učitel říká žáčkovi, hele, nevyplazuj na mě jazyk, chlapečku, nevyplazuj na mě jazyk, nebo budeš nemocný. Já, co by se mi jako asi tak stalo? No, budeš mít otřes mozku, přeraženou čelist a rozbitý nos.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: A po 14. hodině nahané Bee Gees. Bude taky Eva Farna. Nebo Coldplay. A teď už zprávy se s kolegou Tomem Gottwaldem. S.

0: Přinášíme vám další zprávy. Zjednat pořádek vyrazili včera večer strážníci v Olomouci hned kousek od sídla městské policie na Blažejské náměstí. Podle oznámení tu mělo docházet k potyčkám a i ke zranění jednoho muže. Strážníci tu po příjezdu našli 8 lidí, většinu opilých, a začali to řešit.
1: Od zúčastněných jsme se dozvěděli, že dva muži se dostali do slovní rozepře, která nakonec skončila úderem do obličeje jednoho z nich. Následně se vložil do konfliktu další muž, který se napadeného zastal, a ten také schytal jednu ránu. Nakonec však útočníkovi ránu vrátil, a to tak, že ten padl na zem a vlastní váhou si přisedl kotník. Na místo tak byla přivolána zdravotnická záchranná služba, která si zraněného muže převzala do své péče.
0: Říká k případu komisař městské policie Olomouc Petr Čundrle. Na místo pak přejala k dořešení i policie České republiky. Vysypané odpadky uprostřed hlavního náměstí ve Šternberku. To se stane v úterý příští týden. Bude tu odpadový den. Vzdělávací akce, při níž uvidíme rozbor šternberských popelnic a odborníci ukážou, co nepatří do směsného odpadu.
2: Blansko aktuálně.
0: Pokračuje proměna oblíbené rekreační oblasti Palava v Blansku a už tu jsou nové dopravní změny. Autobusy už ode dneška znovu projedou mezi sídlištěm Sever a Češkovicemi. Osobním autům skončí objížďka v listopadu. Obnovený areál s novými parkovišti, cyklostezkou i upravenou vodní nádrží se otevře příští rok.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
0: Studentům ubyla povinnost. Noví středoškoláci a vysokoškoláci už nemusí zdravotní pojišťovně hlásit pokračování ve studiu. Informaci o státních pojištěncích zasílají od letošního roku pojišťovnám přímo samotné školy.
3: Sport.
0: Silniční profesionál Jakub Otruba bude dál závodit za cyklistickou stáj Caja Rural Seguros. Se španělským týmem, jehož dres obléká olomoucký rodák už druhou sezónu, prodloužil smlouvu o další rok.
3: Počasí.
4: Víme, jak bude, a víme, že kromě nového školního roku 1. září tradičně začíná taky meteorologický podzim. Ovšem počasí vlastně bude ještě docela letní. Dneska většinou polojasno, k tomu odpoledne teploty do 25 stupňů. Zatím to vypadá tak, že pouze na horách se ojedinělé můžou vyskytnout slabé přehánky, jinak nikde pršet nemá. A taky v dalších dnech budeme mít na Moravě vesměs sluníčko s trochou mraku a na teploměru 20 až 25 stupňů. Ovšem pozor, v pátek to místy bude skoro 30. Víme, jak se jezdí tady. Nehodu máme hlášenou v Olomouci v ulici U podjezdu a komplikace jsou taky na třídě Svobody na křižovatce U Drápala. Tady máme hlášené odstavené auto a také policii. Jinak policejní hlídka je v Dolanech na Olomoucku, na silnici 35 na trase Moravská Třebová, Hřebečský tunel, anebo na dálnici D55 na exitu Hulín Východ. Tak hlavně šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.
5: Nosím černý brýle.

0: kávu,
1: těstoviny
0: i sýry.
1: A hlavní výhra?
0: Prodloužený víkend v italském městě Bergamo.
2: Zdravím rádio Hana, vyhrála pobyt, strašně se na to těším. Poslouchejte rádio a moc děkuju.
1: Takhle se radovala Radka z Hranic. Grácie, že jste hráli s námi.
0: A teď otázka.
1: Co dostáváte k svátku?
0: Kytku?
1: Bonbonieru?
0: Kafe?

0: Měsíc Rádio Hana,
1: Skyrock
0: a Rádio Metropole naladí 443 tisíc posluchačů.
1: Skoro 500 000 důvodů poděkovat za vaši přízeň.
0: Jsme vaše jednička.
1: Takové jsou zářijové novinky Rádia Hana.
2: Rádio Hana.

0: Rádio Hana, vy posloucháte Rádio Hana a s příchodem září startuje pro spoustu rodičů velká logistická operace. Zápisy do sportovních a uměleckých kroužků. Nabídka je obrovská a člověk by dítěti nejraději dopřál všechno. Od fotbalu přes klavír až po kroužek keramiky. Odborníci ale radí, méně je někdy více. Pro školáka je klíčové mít v týdnu i čistě volný čas, kdy nemusí plnit žádné úkoly a může si prostě jen tak hrát nebo odpočívat. Dvě až tři aktivity týdně bohatě stačí, aby dítě zůstalo nadšené a nebylo přetížené. I v den na začátku školy jsme tady s vámi, za chvíli už se mrkneme, o čem se píše v regionálních zprávách. Teď už nejlepší hudební výběr, třeba Eva Farná.
1: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun. Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte food festival Chutě kraje již tuto neděli v Rozáriu v Olomouci. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
2: V sobotu odpoledne se znovu otevřou brány Jandrova stadionu a právě tam by neměly chybět ani tvoje hlasivky. Proti Sigmě nastoupí Klokani z Vršovic.

0: Sobota 5. září v 15 hodin na Androvi stadionu.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Tradiční akce Bezpečná cesta do školy. Nabitý program i veletrh volnočasových aktivit. Superhrdinka Niky Lárová. Skákací atrakce. Olympiáda o krásné ceny. Policisté, hasiči a záchranáři se svými vozy i psy a laserová střelnice. Neděle 6. září. Olomouc Park Flora. Pavilon G a H. Vstup zdarma.
1: Vaše letní rádio.
6: Rádio Hana.

0: Na Olomoucku i jinde v regionu to žije a my na rádiu Haná to sledujeme. Máme pro vás přehled, o čem se píše. Za hodinku vám taky povíme, co se na Hané děje za zajímavé akce. S námi se prostě nenudíte. Teď už předávám slovo Martině Kvítko.
1: O čem se píše?
2: Tak si to představte, už ve čtvrtek začíná v Olomouci Mezinárodní varhaní festival. Jak píše Olomouc.cz, letos si mimo jiné připomeneme také 140. výročí narození legendárního francouzského varhaníka Marcela Duprého. Zdravíme do Loštic, tady se chystají na tvaruškové dožínky. Akce se koná v sobotu 19. září a kompletní program už teď najdeme na městském webu mu-loštice.cz. A možná už jste slyšeli, že náš letošní radiotalent jde do finále. O vítězi rozhodne živý koncert v Přerově příští neděli v parku Michalov. Další informace nabízí report.cz anebo přímo také web www.radiotalent.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
3: Víme, o čem se píše.
1: Radio Haná.

0: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat, držíme zakázky v pohybu.
1: Konec sklizně patří oslavám a v Bělé pod pradědem ví jak na ně. V sobotu 5. září se zde uskuteční tradiční dožínky. Areál Ovčína ožije dožínkovým průvodem, folklorem, živou muzikou, ukázkami tradičních řemesel i jarmarkem. A večer? Ten bude patřit pořádné taneční zábavě. Přijďte slavit s námi.
2: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým i a dvojitým B.cz.
3: Městy s náměšť na Hané vás zve v pátek 4. září na pravé burčákohraní. Od 17 hodin se v areálu u kapličky můžete těšit na ochutnávky více druhů burčáků a vína z Jižní Moravy, dobroty z Udírny i lidovou muziku Frgál. Tak se zastavte 4. září na pravé burčákohraní do náměště na Hané.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x0,5 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.

0: chybět nebude ani řemeslný rynek, dětský program a bohaté občerstvení. Lidový rok ve Velké Bystřici se na vás těší už tento víkend.
1: Olomouc pojede furt bokem. Už v sobotu 5. září ovládne Olympii Olomouc velké finále Drift King. Čekají vás strhující souboje dveře na dveře. Kouř od pneumatik, našlapaná tuningová zóna, supersporty, drift motokáry, simulátory i zábava pro děti. Velké finále sezóny. Drift King of Olomouc sobota 5. září v Olympii Olomouc. Zažijte ho na plný plyn.
2: Radio Hana. Nejlepší

0: Na Rádiu Hana nám dospívala Dua Lipa společně s Elton Johnem písničku Cold Heart, song o překonávání těžkého období. Pokud pro vás byl dnešní začátek školy těžší, tuhle písničku jsme hráli právě pro vás. Na našich vlnách vám totiž pomůžeme překonat i konec prázdnin. Pouštíme vám ten nejlepší hudební výběr.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Budou třeba činasky.

0: A nebo třeba Belinda Carlisle. S naším playlistem zaženete všechny chmury. Odstartujeme ho jako vždycky hned po zprávách s Tomem Gottwaldem. Tak tady jsou zprávy, počasí a doprava.
1: Bude 15 hodin.
2: Hezké odpoledne. Zprávy.

0: paní ředitelka říkala, že to asi nedopadne, protože těch škol máme tolik, že by to byla velká náhoda, tak se to krásně potkalo se s tím výročím školy a zároveň s pozváním od mikroregionu Konicko, takže jsme si řekli, že spojit více věcí do jednoho bude krásná věc a opravdu se tomu podařilo.
1: Řekl prezident Petr Pavel. Řidiči Olomoucký a Zlínský kraj brzy propojí Palačovská spojka, usnadní cestování na Valašsko. Nový úsek silnice 35 mezi Lešnou a Palačovem plánuje ředitelství silnic a dálnic zprovoznit nejpozději 22. října. Ještě před otevřením silnice pro auta si novou cestu vyzkouší veřejnost. Ředitelství silnic a dálnic pořádá v sobotu 12. září den otevřené silnice s programem pro bruslaře, cyklisty i rodiny s dětmi. Sport. Poslední přípravný zápas před mistrovstvím světa dnes odehrají české basketbalistky. Vyzvou Jižní Koreu od 16 hodin. Svěřenkyně trenérky Romany Ptáčkové o 3 dny později vstoupí na šampionát zápasem proti Itálii.
2: Počasí.
3: Víme, jak bude. Odpoledne by nám mělo vládnout převážně oblačné počasí. V Jeseníkách se nám výjimečně může vyskytnout přehánka.

0: pravděpodobností nám ve středu může sprchnout v Jeseníkách. Nejvyšší teploty vyšplhají k 23 až 27 stupňům. Biozátěž bude dneska stejně jako zítra na nejlepším stupni.
1: Doprava.

0: si objíždíme taky na D1 na trase Vyškov-Říkovice před exitem Říkovice. Víme taky, kde si dát pozor na policejní hlídky. Stojí na D1 na exitu Kojetín, taky na D55 mezi exity Hulín Východ a Otrokovice Sever, pokuta nám hrozí taky ve Zlíně v ulici Štefánikova a na cestě mezi obcemi Babice a Spytihněv. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: i 1. září je s vámi Rádio Haná. Jestli vás v létě odradili narvané pláže a 50-stupňová vedra, máme pro vás skvělou zprávu. Teď přichází ta vůbec nejlepší chvíle na cestování. Největší turistická sezóna opadla a památky i mořská pobřeží se konečně nadechly. Počasí v jižní Evropě je příjemně vyhřáté, letenky i ubytování výrazně levnější a v ulicích historických měst už nemusíme bojovat o každý metr na chodníku. Podzimní dovolená má prostě taky klidnou a příjemnou atmosféru. Ať už se na zářijovou dovču chystáte, nebo ne, s námi nemusíte sedět v koutě. Už za 20 minut pro vás máme tipy, kam vyrazit, a to tady po okolí.
1: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky.cz.
2: Oslavme společně úrodu. Dožinky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožinky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
3: Nudie je nově zasklená. Z Markýzy jsem taky nadšená.
4: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
5: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i Markýzy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
6: Městys Náměšť na Hané vás zve v pátek 4. září na pravé burčákohraní. Od 17 hodin se v areálu u kapličky můžete těšit na ochutnávky více druhů burčáků a vína z Jižní Moravy, dobroty z Udírny i lidovou muziku Frgál. Tak se zastavte 4. září na pravé burčákohraní do Náměště na Hané.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

0: Posloucháte Rádio Haná. Posloucháte rádio, na kterém víme, co se u nás děje. S námi nemusíte sedět doma.
1: Rádio Haná.
2: Kam vyrazit?
0: V pátek a sobotu zveme do Moravského divadla Olomouc, a to na operu Antonína Dvořáka Čert a Káča. Těšíme se taky na lidový rok ve Velké Bystřici už o tomto víkendu. V pátek bude písničkář Michal Horák, v sobotu folklorní soubory, domácí i zahraniční, a v neděli velký festivalový gala program. Po celý víkend pak bude probíhat taky řemeslný rynek a dětský dvorek v zámeckém parku ve Velké Bystřici. Tak co? Kam se jdete vy?
2: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
1: Rádio Haná.
2: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
6: Dny evropského dědictví v Olomouci od 7. do 13. září. Komentované prohlídky a procházky, otevřené památky i hudební vystoupení. A v pátek 11. září slavnostní open-air program Moravského divadla a Moravské filharmonie Olomouc. Celý program najdete na det.olomouc.eu.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Týnecká folková zahrada tuto sobotu ve Velkém Týnci. Od 15 hodin na vás čeká výborný etnofolkový, folkbluesový, bluegrassový a folkrockový hudební výběr. Uvádí Míra Ošanec. Přijďte si poslechnout folk na Týneckou folkovou zahradu. Tuto sobotu od 15 hodin v zámecké zahradě ve Velkém Týnci.
9: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
10: Ve jménu krále. To jsou rytířská klání na koních 5. září v parku Michalov v Přerově. Čekají nás rytíři, sokolníci, ohňová show, kejklíři, středověký jarmark s ukázkami řemesel, středověká hudba, historický průvod a mnoho dalšího. Vstup zdarma. Ve jménu krále. Více na Facebooku Kultura Přerov.
2: Tohle je Rádio Haná.

0: Depešáci nás vzali do roku 1987, my jsme si s nimi užili tuhle osmdesátkovou jízdu na rádiu Hana. Teď už ale zase skočíme do současnosti, před námi jsou totiž aktuální zprávy s Tomem Gottwaldem. Po nich opět naskočíme na vlnu nejlepších hitů.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Zatouláme se Sebastianem. Květiny neboli flowers nám přinese Miley Cyrus.

0: jsou tu zprávy. Rekonstrukce sloupu Nejsvětější Trojice v Olomouci se blíží ke konci, mizí z něj lešení a odhaluje se jeho nezvyklý světlý odstín po vyčištění pískovce. Na blížící se zářijové dny evropského dědictví už bude památka UNESCO na Horním náměstí odhalená a možná i bez stavebních zábran.
1: Na 90% už tam ten zábor nebude, ale prostě pořád jako nemůžeme s tím 100% počítat, pokud máme uzavřenou smlouvu s tím zhotovitelem, která je až do konce roku. Takže myslím si, že to stihneme do těch dnů evropského dědictví, ale nemůžu to samozřejmě zaručit. Každopádně ale na dny evropského dědictví ten sloup bude odhalen.
0: Tyto a další detaily k rekonstrukci sloupu sdělil v rozhovoru náměstek primátorky města Olomouce pro kulturu Viktor Suchanek. Celý rozhovor si můžete poslechnout na webu podcasty.olomouc.eu nebo přečíst na webu report.cz. Stinná stránka letních prázdnin. To jsou tragické dopravní nehody. O uplynulých prázdninách při nich v České republice zemřelo 99 lidí, nejvíc od léta 2021. Nejsmutnější bilanci měl srpen, během kterého si nehody vyžádaly 57 lidských

0: D35 na exitu Velký Újezd, v Bruntále, v ulici Krnovská a taky ve Zlíně, v ulici Návesní. Předpisově kvůli hlídkám jedeme raději taky v Přerově, v ulici Moštěnská. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
1: Rádio Hana.

vámi je Rádio Hana. Tak jaký byl váš první školní den? Ať už jste dnes posílali do lavic prvňáčka, nebo jste si sami po letech vzpomněli na ten lehký zářijový stres, máme pro vás všechny jednu důležitou útěchu. Další letní prázdniny začínají už za 303 dní. Takže zbývá už jen 302krát se vyspat a jsme zase u vody. To jsou navíc ty dlouhé letní prázdniny. Pokud se budeme bavit o těch nejbližších, pak nám do podzimních prázdnin zbývá 58 dní. Začínají totiž 29. října.

0: www.proběh.cc.
1: Rozběhněte to s námi na 7. ročníku do Proběhu. Přijďte si užít pohodové sportovní odpoledne pro celou rodinu. Jako jednotlivec, v týmu, nebo si dejte 400-metrový běh pro radost. Celé startovné pomáhá dětem z rehabilitačního centra Jitrocel Olomouc. Registrace už teď na dobremístoproživot.cz.
2: Luskni.cz.
3: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
2: Luskni.
3: Koloběžku nebo spotřebič?
2: Luskni a máš.
3: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. V průběhu září 10 aut. Každé úterní slosování jste s plným tiketem ve hře o úžasný Land Rover Defender. Tak si ho nenechte ujet. Eurojackpot.
7: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla. t-motor.cz.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
9: Posloucháte Rádio Hana.

0: kdo už vám hraje Rádio Haná. Tak co, na kolik hodin jste dneska, první školní den, měli nastavený budík? Na pátou, na šestou, nebo patříte mezi ty, co si raději přispí, vstávají v 7:30 a pak musí do školy téměř letět? Ať už nám budík cinkal v jakýkoliv čas, věřím, že všichni z nás jsme měli velké nutkání a pokušení ho posunout, nebo jsme ho možná i posunuli. Kolega Lukáš se dneska zaměřil na tohle posouvání budíku, pročetl vědecké studie a zjistil, jestli může škodit našemu spánku. Co myslíte vy?
1: Rádio Haná. Životní styl.
2: Ruku na srdce, vyskočíte každé ráno po prvním zazvonění budíku, nebo ho pětkrát odkládáte a každých pět minut si říkáte ještě chvíli? Ze všech stran slyšíme, že odkládání budíku je pro spánek katastrofa. Když jsme se ale podívali s kolegy na vědecké studie, tak jsme zjistili, že tak jednoznačné to úplně není. Opakované buzení může záběr spánku rozkouskovat a prodloužit ranní malátnost. U někoho to takhle může fungovat. Ovšem jiná studie sledovala pravidelné odkladače a zjistila, že půlhodinové posouvání jim spánek zásadně nenarušilo a po definitivním probuzení si v některých mentálních testech vedli stejně nebo dokonce i lépe. Tedy jedno krátké odložení budíku by neměl být problém. Jestli vám ovšem budík zvoní od 6 a vy vstanete až v 9, tak nepotřebujete víc budíků. Potřebujete dřívější večerku.
1: Rádio Haná. Baví nás bavit vás. I v úterý odpoledne.
3: Franto, co ty haldiš šrotu, co se ti tu válí?
4: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
5: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
4: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
3: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
4: No, to určitě.
6: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v, CZ.
7: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
8: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
9: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu?

0: oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
1: Rádio Haná.
2: Přejeme odpoledne na

0: Ladíte Rádio Hanám. Čaj o páté si v tomhle teplu asi nedáme, mohli bychom ale sáhnout třeba po nějaké skleničce. Důvod ke slavení je, začala nám škola a loučíme se s prázdninami. Na Rádiu Haná pokračujeme dál, máme pro vás připravený další nejlepší hudební výběr, taky k té oslavě.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Originál, to je Marek

0: Všechny tyhle pecky už po 17. hodině. Začínáme po zprávách, počasí a dopravě. Máme 16 hodin a 54 minut.
1: Bude 17 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Přinášíme vám další zprávy. Zjednat pořádek vyrazili včera večer strážníci v Olomouci hned kousek od sídla městské policie na Blažejské náměstí. Podle oznámení tu mělo docházet k potyčkám a i ke zranění jednoho muže. Strážníci tu po příjezdu našli 8 lidí, většinu opilých, a začali to řešit.
4: Od zúčastněných jsme se dozvěděli, že dva muži se dostali do slovní rozepře, která nakonec skončila úderem do obličeje jednoho z nich. Následně se vložil do konfliktu další muž, který se napadeného zastal, a ten také schytal jednu ránu. Nakonec však útočníkovi ránu vrátil, a to tak, že ten padl na zem a vlastní váhou si přisedl kotník. Na místo tak byla přivolána zdravotnická záchranná služba, která si zraněného muže převzala do své péče.
3: Říká k případu komisař městské policie Olomouc Petr Čundrle. Na místo pak přejala k dořešení i policie České republiky. Vysypané odpadky uprostřed hlavního náměstí ve Šternberku. To se stane v úterý příští týden. Bude tu odpadový den. Vzdělávací akce, při níž uvidíme rozbor šternberských popelnic a odborníci ukážou, co nepatří do směsného odpadu.
2: Blansko aktuálně.
3: V úterý 1. září začal v Blansku nový školní rok a do tamních 4 základních škol nastoupilo 247 prvňáčků. Pro nové žáky město otevřelo celkem 12 prvních tříd a navíc také jednu přípravnou a speciální třídu.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Studentům ubyla povinnost. Noví středoškoláci a vysokoškoláci už nemusí zdravotní pojišťovně hlásit pokračování ve studiu. Informaci o státních pojištěncích zasílají od letošního roku pojišťovnám přímo samotné školy.
1: Sport.
3: Silniční profesionál Jakub Otruba bude dál závodit za cyklistickou stáj Caja Rural Seguros. Se španělským týmem, jehož dres obléká olomoucký rodák už druhou sezónu, prodloužil smlouvu o další rok.
1: Počasí.

0: některých ulicích trochu hustší provoz. Konkrétně je to v Olomouci, v ulicích Lafayetova, na Šibeníku a nebo Wittgensteinova. Trochu pomalej nám to jede taky v Litovli, v ulici Svatoplukova. Na brzdu bychom pak kvůli policejním hlídkám schválně měli šlápnout na D1 na exitu Přerov, na výjezdu z Ivanovic na Hané ve směru na Švábenice. Potkat je můžeme taky ve Svitavách u židovského hřbitova. Přejeme vám pohodovou cestu.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Posloucháte Rádio Hana, rádio, které pro vás sleduje hudební novinky a taky je hraje. Dneska se mrkneme, co nového se děje u zpěvačky Miley Cyrus. Ta totiž zřejmě otevírá novou hudební kapitolu. Popová hvězda si na sociálních sítích z ničeho nic zkrátila jméno na pouhé Miley a láká fanoušky na čerstvou muziku pod novým vydavatelstvím. Její osvědčené pecky, jako je Flowers nebo End of the World, si u nás na Rádio Hana můžete poslechnout a my už se jen těšíme, s čím novým se vytasí tentokrát. Rádio Hana vám k tomu dál hraje ten nejlepší hudební výběr. Za 20 minut pro vás máme i naše kalendárium, no a za chvíli tu Miley Cyrus.
1: Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: V sobotu odpoledne se znovu otevřou brány Jandrova stadionu a právě tam by neměly chybět ani tvoje hlasivky. Proti Sigmě nastoupí Klokani z Vršovic. Tak udělejme z Andráku modré peklo a radujme se společně z gólů a ze společného vítězství. SK Sigma Olomouc, Bohemians Praha 1905. Sobota 5. září v 15 hodin na Andrově stadionu.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: KIK. Víc pro podzim. A pro zvláštní momenty. Se svíčkami ve skle s podzimním motivem za 59 korun. K tomu sklenice s brčkem v různých barvách za 35 korun. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Městy s náměšť na Hané vás zve v pátek 4. září na pravé burčákohraní. Od 17 hodin se v areálu u kapličky můžete těšit na ochutnávky více druhů burčáků a vína z Jižní Moravy, dobroty z Udírny i lidovou muziku Frgál. Tak se zastavte 4. září na pravé burčákohraní do náměště na Hané.
7: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
8: Olomouc pojede furt bokem. Už v sobotu 5. září ovládne Olympii Olomouc velké finále Drift King. Čekají vás strhující souboje dveře na dveře. Kouř od pneumatik, našlapaná tuningová zóna, supersporty, drift motokáry, simulátory i zábava pro děti. Velké finále sezóny. Drift King of Olomouc sobota 5. září v Olympii Olomouc. Zažijte ho na plný plyn.
9: Tady je Rádio Hana.

0: všichni spojené se začátkem školy. Věděli jste ale, že to taky výročí objevení vraku Titaniku? Ano, potopil se v roce 1912, ale nalezen byl až 1. září 1985. A co dalšího zajímavého nám prozradí kalendář, to už nám poví kolega Lukáš. Po kalendáři se s námi zůstaňte, protože máme pro všechny sváteční oslovence naši novinku, která v éteru od září bude zavedena, a to od teď pro všechny jmeniny.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Je úterý 1. září, prázdniny jsou fuč a je tady první školní den. Na rozky má herečka Jaroslava Krečmerová nezapomenutelná Evík z trilogie Slunce seno.
3: Evíku, ty mryško.
4: Kdo může o Čechu?
2: A velké narosky máme taky u nás na Hané. 21 let je dnes prostějovskému rodákovi a čerstvému Grand Slamovému šampionovi z US Open Kubovi Menšíkovi. Slaví také zpěvačka Gloria Estefan a dnešek potěší i milovníky zvířat. Je národní den zrzavých koček a k tomu i den tofu, takže slaví i vegetariáni a vegani. A svátek? Ten máme dnes hned dvojitý. Slavíte vy, Lindy a Samuelové. A protože obyčejná gratulace nestačí, s pomocí AI jsme vám složili vlastní sváteční hymnu. Tohle je ona.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Franto, co ty haldiš rotu, co se ti tu válí?
2: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
3: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
2: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
1: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
2: No, to určitě.
4: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
5: Konec sklizně patří oslavám a v Bělé pod pradědem ví jak na ně. V sobotu 5. září se zde uskuteční tradiční dožínky. Areál Ovčína ožije dožínkovým průvodem, folklorem, živou muzikou, ukázkami tradičních řemesel i jarmarkem. A večer? Ten bude patřit pořádné taneční zábavě. Přijďte slavit s námi.
6: Luskni.cz.
7: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
6: Luskni.
7: Koloběžku nebo spotřebič?
6: Luskni a máš.
7: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
8: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
11: Folklorní festival Lidový rok ve Velké Bystřici. V pátek koncert Michala Horáka s kapelou a v sobotu a neděli folklorní soubory z celé České republiky i ze zahraničí. Chybět nebude ani řemeslný rynek, dětský program a bohaté občerstvení. Lidový rok ve Velké Bystřici se na vás těší už tento víkend.
12: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty sluší všude přitom.
13: Seta od Dytonu. Dlažba s reliefem přírodního kamene a stylovými kolormixy nyní se slevou 17%. Nakoupíte v síti prodejen Stavmat stavebniny. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
14: Tradiční akce Bezpečná cesta do školy. Nabitý program i veletrh volnočasových aktivit. Superhrdinka Niky Lárová. Skákací atrakce. Olympiáda o krásné ceny. Policisté, hasiči a záchranáři se svými vozy i psy a laserová střelnice. Neděle 6. září. Olomouc Park Flora. Pavilon G a H. Vstup zdarma.
15: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
16: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
15: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
0: Rádio Haná. Nejlepší hudební výběr. Ah!

0: před 6 hodinou to na rádiu Hana rozjíždíme s Roxette. Podobnou hudební náladu budeme ladit i po 18. hodině. Pojďme se mrknout, co jsme si pro vás připravili.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Chci zas v tobě spát, to nám zaspívá David Koller.

0: Ještě předtím, ale naše zprávy s Tomem Gottwaldem. S námi máte čerstvé informace dříve než ostatní. Máme 17 hodin a 55 minut.
1: Bude 18 hodin.
2: Hezký podvečer.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: A už tu jsou pro vás další zprávy.
4: Až půjdete centrem Olomouce, určitě se zastavte u Arionovy kašny, kterou teď zdobí dvě obří plovoucí květinové kapky. Floristky z místního výstaviště je tentokrát sladily do výrazné červené barvy, kterou jemně doplňují růžové a bílé květy. Je to opravdu krásná podívaná, která skvěle oživila náměstí, tak si ji nenechte ujít.
1: Místní rádio, místní zprávy.
4: Do našeho regionu zavítal prezident Petr Pavel. V úterý zahájil nový školní rok na základní škole v Brodku u Konice a pak v Konici na Prostějovsku jednal se zástupci obcí mikroregionu Konicko o zdejší situaci. Na briefingu zdůraznil potřebu solidarity, ať mají i menší regiony možnost motivovat své obyvatele k životu v místě a přilákat další k bydlení.
5: Určitě by nemělo být naším cílem, aby se zvyšovaly rozdíly mezi jednotlivými regiony České republiky, protože nám do budoucna nijak nepomůže, když některá města nebo regiony budou výrazně úspěšné i v evropském kontextu a druhé budou výrazně zaostávat, protože prohlubování těchto rozdílů bude vyostřovat problémy ve společnosti a jako země nás to celou bude stahovat zpátky.
4: Oznámil prezident Petr Pavel. Vyzval, aby vláda častěji upravovala kritéria pro přerozdělování vybraných daní krajům a obcím. Devátý ročník celostátní talentové soutěže Radio Talent Olomouckého kraje zná své finalisty. O vítězný titul se 13. září v Přerově v parku Michalov utkají interpreti Jinými slovami Kristy Hernandez, Marie Hreslerová a Maronto. Vstup na velký finálový den Radiotalentu Olomouckého kraje je zdarma. Podrobnosti na webu radiotalent.cz. Radiotalent vzniká za finanční podpory Olomouckého kraje.
1: Sport.
4: Českou fotbalovou reprezentaci už nebude oblékat Puma. Fotbalová asociace České republiky oznámila, že novým dodavatelem dresů pro české fotbalisty se stal Adidas. Změna přichází po 33 letech. Poskytne dresy pro mužskou, ženskou i mládežnickou reprezentaci ve fotbale.
1: Rádio Hana.
2: S námi máte přehled i v úterý.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude. Středa přinese ráno poměrně modrou, vymetenou oblohu. Přes den nám ale oblačnost začne přibývat. V Jeseníkách by s malou pravděpodobností mohlo i jemně zapršet. Pokud by k tomu došlo, předpokládají meteorologové, že spadne ale pouze přibližně milimetr srážek. Rtuť

Lechotice. Na policijní hlídky si dáme pozor na D1 na exitu Kroměříž Východ, v Přerově, v ulici Hulínská a taky ve Zlíně, v ulici Návesní. To bylo naše dopravní info, teď už další nejlepší hudební výběr. Rádio Hana.

0: z hranic. Grácie, že ste hráli s námi.
1: A teď otázka.
0: Co dostávate k svátku?
1: Kytku?
0: Bonbonieru?
1: Kafe?
0: Dobře.
1: Ale my na to jdeme jinak.
0: Každému oslavenci skládáme vlastní sváteční hymnu.
1: Tak schválně, kdy zahrajeme tu vaši?
0: A víte, co nám dělá největší radost?
1: Podle aktuálních průzkumů se každý měsíc Radio Hana,
0: Skyrock
1: a Radio Metropole naladí 443 tisíc posluchačů.
0: Skoro 500 000 důvodů poděkovat za vaši přízeň.
1: Jsme vaše jednička.
0: Takové jsou zářijové novinky Rádia Hana.
2: Rádio Hana. Vracíme vaše vzpomínky.

0: dítě stačí, aby dítě zůstalo nadšené a nebylo přetížené. I v den začátku školy jsme tady s vámi. Za chvíli už si spolu do studia pozveme našeho hosta.
1: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla. T-motor.cz.
2: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte food festival Chutě kraje již tuto neděli v Rozáriu v Olomouci. Více na chutěkraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
3: Izomat stavebniny.
4: Tak velká, úžasně tenká, se jmény Modena, Palermo, Neapol. Ne, to není pizza. Jsou to nádherné betonové dlažby Light od Presbeton.
5: Stačí si vybrat.
4: Se slevou 20% ve stavebninách Izomat.
5: Izomat.cz.
6: 19. září, to je sobota, a na Fortu 20 v Křelově se bude rozdávat Laskavost.
7: Druhý ročník Laskavého festivalu přiveze Voxela, Terneč Have, Maoka, divadlo Tramtári a spoustu zábavy i zážitků.
6: Festival pro malé, velké i všechny, kteří mají srdce na správném místě.
7: Vítěžek akce podpoří spolek Dobropas a děti s poruchami autistického spektra.
6: Vstupenky na smsticket.cz.
7: Pořádá nadace Heleny Morávkové a rodinné centrum Olivy.
8: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, lodží, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
9: Ve jménu krále. To jsou rytířská klání na koních 5. září v parku Michalov v Přerově. Čekají nás rytíři, sokolníci, ohňová show, kejklíři, středověký jarmark s ukázkami řemesel, středověká hudba, historický průvod a mnoho dalšího. Vstup zdarma. Ve jménu krále. Více na Facebooku Kultura Přerov.

0: Tady je Rádio Haná a přicházíme za vámi s otázkou. Běháte rádi? Ano. A co taková pomoc tam, kde je to potřeba? To je vám taky blízké? Říkáte, že ano? Tak to pro vás máme tip na skvělou akci, kde můžete obě tyhle věci spojit a zaběhat si pro dobrou věc. O dobroběhu nám teď poví náš dnešní host.
1: Na našem rádiu začíná další zajímavý reklamní rozhovor. A tentokrát pozvánka na akci, kde se bude běhat pro dobrou věc. Jmenuje se Dobroběh. Doslova proběhne teď v neděli odpoledne v Olomouci. Co přesně si pod tím můžeme představit, kudy povede trasa a komu všemu svou účastí pomůžeme, o tom za organizátory mluví v našem vysílání Radek Tománek. Radku, zdravíme vás.
2: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
1: Co si máme představit pod názvem Dobroběh, pro koho je určený?
2: Dobroběh je standardní jednou z projektů vlastně charitativních organizace Dobrého místa pro život. Celý ten výtěžek tohoto dobroběhu je poukázán dětem z rehabilitačního centra Jitrocel. Takové pohodové rodinné odpoledne spojené s pohybovou aktivitou. Nejlepší věci na celém dobroběhu je, že děti podpořené tímto projektem se přímo účastní toho celého běhu a přál bych vám všem, abyste viděli jejich radost v očích, když probíhají cíle.
1: Jak dlouhá je trasa?
2: 5 kilometrů, běží se 2x2,5 kilometrový okruh a start je na atletickém stadionu, to je Lokomotiva Olomouc, a poběží se bezručovými sady a zpátky. Pokud by náhodou se někdo necítil na 5 kilometrů běhu, vždy každým rokem, protože se jedná už o 7. ročník tohoto dobroběhu, končíme společným během pro dobrou věc a to je jenom 400 metrový okruh na atletickém stadionu.
1: Kde a taky dokdy se můžeme registrovat?
2: Na webových stránkách Dobrého místa pro život. Můžete nás samozřejmě sledovat i na sociálních sítích, jak na Facebooku, tak na Instagramu, kde jsou prolinky na tuto registraci. Pro ty, kdo to ještě nestihnou, nebo se na poslední chvíli rozhodnou přijít, bude ještě registrace zpřístupněna i v neděli od 13 hodin na atletickém stadionu.
1: Dobroběh se uskuteční už tuto neděli, právě od 13 na stadionu TJ Lokomotiva Olomouc. Více informací, jak bylo zmíněno, na webu dobremistoproživot.cz. Naše rádio pomáhá a fandit nám za organizátory bude i Radek Tománek, teď s námi ve vysílání. Děkujeme za rozhovor.
2: Děkuji moc a těším se na viděnou.
1: Reklamní rozhovor končí a my spolu běžíme dál.
3: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
4: Týnecká folková zahrada. Tuto sobotu ve Velkém Týnci. Od 15 hodin na vás čeká výborný etnofolkový, folkbluesový, bluegrassový a folkrockový hudební výběr. Uvádí Míra Ošanec. Přijďte si poslechnout folk na Týneckou folkovou zahradu. Tuto sobotu od 15 hodin v zámecké zahradě ve Velkém Týnci.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsa s kostí v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 18,90. A velkopopovického kozla 11 v multipeku 6x půl litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Oslavme společně úrodu. Dožínky Olomouckého kraje 12. září v amfiteátru Náměšť na Hané. Čeká vás tradiční program, regionální výrobci, folklor i setkání s lidmi, kteří tvoří srdce našeho venkova. Dožínky Olomouckého kraje 12. září, amfiteátr Náměšť na Hané. Pořádá Agrární komora Olomouckého kraje. Generálním partnerem jsou pivovary Zubr, síla poctivého řemesla.
7: Co kdyby vaše práce konečně hrála v dokonalém rytmu? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Čeká vás běžná agenda od faktur a banky po přípravu podkladů pro daně, rozpočty akcí a zavádění moderních digitálních nástrojů. To vše s plnou podporou naší hlavní účetní i daňového poradce. Získáte flexibilní pracovní dobu přímo v centru Olomouce, jistotu stabilního rádia a další benefity. Máte ekonomické vzdělání a praxi? Rádio Haná hledá posilu na pozici účetní na zkrácený úvazek. Podrobnosti najdete na radiohana.cz. Životopisy posílejte na práce@radiohana.cz s předmětem účetní. Těšíme se na vás.
3: Tohle je Rádio Haná.

0: Rádio Haná.
1: Ani po 19. hodině nepolevíme a nabídneme další super hity v nejlepším hudebním výběru. Přejeme klidný poslouchání.

0: Vy jste s námi soutěžila v italském létě na Hané.
1: Ano.
0: Vzpomenete si, co jste od nás vyhrála?
1: Vyhrála jsem od vás kávu italskou, ještě jsem ji teda neměla možnost ochutnat.
0: Takhle, vy jste se registrovala do našeho velkého finále na webu Radio Hana.cz.
1: Ano.
0: A Radko, vy jste se dostala mezi posluchače, kterým dneska ráno voláme a říkáme jim, kdo vyhrál luxusní pobyt v italském městě Bergamo.
1: Ano.
0: A vy máte výbornou náladu, protože jak sama říkáte, jedete na dovolenou po Česku a upřímně musím říct, Radko, že u vás to teda bylo jenom o kousek.
1: O kousek?
0: No, jenom o kousek to bylo.
1: Jo. O kousek bylo co?
0: No, že vám prázdniny málem skončily, ale neskončily, jedete do Bergama!
1: Bože, jo.
0: Od nás vyhráváte luxusní třídenní pobyt v italském Bergamu za více jak 12 000 korun, Radko.
1: Kajsino, Ježišmarja, děkuju, no to je úžasná zpráva, tak k tomu italskému kafu mám ještě i tohle. No tak to není o kousek, to je hodně.
0: 3 dny v nádherném historickém Bergamu, součástí bude také návštěva pravé italské pražírny a způsob dopravy, protože někdo chce vlakem, někdo autem, někdo letadlem, to necháme na vás, my vám na to přispějeme 5 000 korun jako příspěvek na cestu, takže cena pro vás za 17 000 korun, teď je doma, Radko.
1: No, to je úžasná zpráva. Děkuju, já jsem nikdy nic nevyhrála, teda tohle je neuvěřitelný a zrovna od září se budu učit italsky znovu po asi 20 letech.
0: My vám tady ve studiu Rádia Hana gratulujeme, já se koukám na kolegy, všichni jsou tady dojatí, všichni mají úplně slzy v očích za vás. Co se vám teď honí hlavou teda?
1: No, že prostě po všech těch těžkých dnech, týdnech, měsících, které prožívám, takže tohle snad ani není možné.
0: My moc děkujeme, že jste celé léto byla s námi. Já už mám taky na krajičku teďka úplně. Užijte si Bergamo, užijte si Itálii a hlavně si krásně prodlužte prázdniny, Radko. Jsme rádi, že vás máme.
1: Děkuju a budu vás poslouchat dál.
2: Rádio Hana. Vaše letní rádio.

0: nejlepší chvíle na cestování. Největší turistická sezóna opadla a památky i mořská pobřeží se konečně nadechly. Počasí v jižní Evropě je příjemně vyhřáté, letenky i ubytování výrazně levnější a v ulicích historických měst už nemusíme bojovat o každý metr chodníku. Podzimní dovolená má prostě klidnou a příjemnou atmosféru. Na Rádiu Haná vám teď dál pouštíme nejlepší hudební výběr a za 20 minut se mrkneme na to, o čem se píše.
1: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. V úterý 15. září startuje velký den v prodejně Ardon v Olomouci na Hněvotínské u Kauflandu. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Úterý 15. září Ardon Olomouc na Hněvotínské. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
2: Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
3: Olomouc pojede furt bokem. Už v sobotu 5. září ovládne Olympii Olomouc velké finále Drift King. Čekají vás strhující souboje dveře na dveře. Kouř od pneumatik, našlapaná tuningová zóna, supersporty, drift motokáry, simulátory i zábava pro děti. Velké finále sezóny. Drift King of Olomouc sobota 5. září v Olympii Olomouc. Zažijte ho na plný plyn.
4: Tady je Rádio

0: ušetřili čas. A teď vám přinášíme přehled toho nejzajímavějšího, o čem se píše.
1: O čem se píše?
2: Tak si to představte, už ve čtvrtek začíná v Olomouci Mezinárodní varhaní festival. Jak píše Olomouc.cz, letos si mimo jiné připomeneme také 140. výročí narození legendárního francouzského varhaníka Marcela Duprého. Zdravíme do Loštic, tady se chystají na tvaruškové dožínky. Akce se koná v sobotu 19. září a kompletní program už teď najdeme na městském webu mu-loštice.cz. A možná už jste slyšeli, že náš letošní radiotalent jde do finále. O vítězi rozhodne živý koncert v Přerově příští neděli v parku Michalov. Další informace nabízí report.cz anebo přímo také web www.radiotalent.cz. Tak se mrkněte a my už jedeme dál.
3: Víme, o čem se píše.
1: Radio Hana.
3: Radio Hana. Baví nás bavit vás.

0: Na Rádiu Haná právě rozjíždíme 80 v 8, což znamená rovnou 60 minut ikonických pecek, které tuhle éru proslavily. Vytáhneme legendy jako Phil Collins, Bananarama, Sam Brown, May Wood, Air Supply nebo třeba Heaven 17. Dáme si hitovky, které bychom v 80 bez váhání sjížděli z kazet. Hoďte si hlasitost naplno, startujeme.
1: Rádio Haná
2: 80 v 8.

0: Chutě kraje Olomouckého jsou tady. Oblíbený festival kvalitního jídla a pití přináší originální dobroty od farmářů a výrobců z regionu, vymazlené speciality z restaurací a bister a bohatý program pro malé i velké. Navštivte Food Festival Chutě kraje již tuto neděli v Rozáriu v Olomouci. Více na chutekraje.cz. Na akci vás zve projekt Olivie. Olomoucký kraj, region zdravého života.
1: V sobotu odpoledne se znovu otevřou brány Jandrova stadionu a právě tam by neměly chybět ani tvoje hlasivky. Proti Sigmě nastoupí Klokani z Vršovic. Tak

0: Bohemians Praha 1905. Sobota 5. září v 15 hodin na Andrově stadionu.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Rádio Hana.
1: Nejen

0: že náš tep a mimika se mění přesně podle toho, jakou hudbu posloucháme? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná.

0: No Mercy nebo třeba Eric Clapton. Tak si nás pořádně zesilte, vzpomeňte si na svoje tehdejší taneční kreace a pojďme si tu devadesátkovou jízdu společně užít.
1: Rádio Hana.
2: Milujeme devadesátky.

0: Já vám teda něco řeknu. Hanáci, to jsou nároční posluchači. Co nároční? Úplně ti nejvíc nároční posluchači. Jaký vůbec znám? Jsou vděční a také věrní. Nemusí ho poslouchat nějaký pražáke nebo té různý kopie čeho se. My jsme tady doma a tady se poslouchá Haná a tak to prostě je. Chtěl jsem říct, že Rádio Haná je nejposlouchanější regionální rádio v tímto našim kraju. A tak jsem vám chtěl aj já, Pepin z Hané, tady pěkně poděkovat a pochválit vás. Já?
1: Rádio Haná.
2: Přejeme

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Je úterý 1. září, prázdniny jsou fuč a je tady první školní den. Narozky má herečka Jaroslava Krečmerová, nezapomenutelná Evík z trilogie Slunce seno.
2: Evíku, ty mryško.
3: Kdo může o Čechu?
1: A velké narozky máme taky u nás na Hané. 21 let je dnes prostějovskému rodákovi a čerstvému Grand Slamovému šampionovi z US Open Kubovi Menšíkovi. Slaví také zpěvačka Gloria Estefan a dnešek potěší i milovníky zvířat. Je národní den zrzavých koček a k tomu i den tofu, takže slaví i vegetariáni a vegani. A svátek? Ten máme dnes hned dvojitý. Slavíte vy, Lindy a Samuelové. A protože obyčejná gratulace nestačí, s pomocí AI jsme vám složili vlastní sváteční hymnu. Tohle je ona.
0: Rádio Haná, kalendárium.
4: Rádio Haná.

0: Johana.
1: Poslouchejte.
2: To byly velký originálky tady tohle.
1: Vzpomínejte.
3: Pro tuhle skvělou komedii máme doma odjakživa slabost.
1: Bavte se.
4: Dcera strašně tamagoči chtěla.
1: A tipujte jeden konkrétní rok.
5: Na ty si vzpomínám moc dobře.
1: Nejlepší vzpomínky a hitparádové pecky z jednoho roku slyšíte v Procházce pamětí.
0: Vracíme vaše vzpomínky. Každé všední dopoledne od 9 na Rádiu Hana.
5: Na to nezapomenu.
0: Rádio Hana, nejlepší hudební výběr.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Na našem rádiu začíná další zajímavý reklamní rozhovor. A tentokrát pozvánka na akci, kde se bude běhat pro dobrou věc. Jmenuje se Dobroběh. Doslova proběhne teď v neděli odpoledne v Olomouci. Co přesně si pod tím můžeme představit, kudy povede trasa a komu všemu svou účastí pomůžeme, o tom za organizátory mluví v našem vysílání Radek Tománek. Radku, zdravíme vás.
2: Dobrý den a zdravím všechny posluchače.
1: Co si máme představit pod názvem Dobroběh, pro koho je určený?
2: Dobroběh je standardní jednou z projektů vlastně charitativních organizace Dobrého místa pro život. Celý ten výtěžek tohoto Dobroběhu je poukázán dětem z rehabilitačního centra Jitrocel. Takové pohodové rodinné odpoledne spojené s pohybovou aktivitou. Nejhezčí věci na celém Dobroběhu je, že děti podpořené tímto projektem se přímo účastní toho celého běhu a přál bych vám všem, abyste viděli jejich radost v očích, když probíhají cíle.
1: Jak dlouhá je trasa?
2: 5 kilometrů, běží se 2x2,5 kilometrový okruh a start je na atletickém stadionu, to je Lokomotiva Olomouc. A poběží se bezručovými sady a zpátky. Kud by náhodou se někdo necítil na 5 kilometrů běhu, vždy každým rokem, protože se jedná už o 7. ročník tohoto Dobroběhu, končíme společným během pro dobrou věc a to je jenom 400-metrový okruh na atletickém stadionu.
1: Kde a taky dokdy se můžeme registrovat?
2: Na webových stránkách Dobrého místa pro život. Můžete nás samozřejmě sledovat i na sociálních sítích, jak na Facebooku, tak na Instagramu, kde jsou prolinky na tuto registraci. Pro ty, kdo to ještě nestihnou, nebo se na poslední chvíli rozhodnou přijít, bude ještě registrace zpřístupněna i v den v neděli od 13 hodin na atletickém stadionu.
1: Dobroběh se uskuteční už tuto neděli, právě od 13 na stadionu TJ Lokomotiva Olomouc. Více informací, jak bylo zmíněno na webu dobremistoproživot.cz. Naše rádio pomáhá a fandit nám za organizátory bude i Radek Tománek, teď s námi ve vysílání. Děkujeme za rozhovor.
2: Děkuji moc a těším se na viděnou.
1: Reklamní rozhovor končí a my spolu běžíme dál.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

0: kávu,
1: těstoviny
0: i sýry.
1: A hlavní výhra?
0: Prodloužený víkend v italském městě Bergamo.
2: Zdravím rádio Hana, vyhrála pobyt, strašně se na to těším. Poslouchejte rádio a moc děkuju.
1: Takhle se radovala Radka z Hranic. Grácie, že jste hráli s námi.
0: A teď otázka.
1: Co dostáváte k svátku?
0: Kytku?
1: Bonbonieru?
0: Kafe?
1: Dobře.
0: Ale my na to jdeme jinak.
1: Každému oslavenci skládáme vlastní sváteční hymnu.
0: Tak schválně, kdy zahrajeme tu vaši?
1: A víte, co nám dělá největší radost?
0: Podle aktuálních průzkumů se každý měsíc Radio Hana
1: Skyro

0: A už tu jsou pro vás další zprávy. Putovní gastrofestival Olomouckého kraje Chutě kraje zavítá v neděli 6. září poprvé do Olomouce. V prostředí Olomouckého rozária nabídne ochutnávky regionálních specialit, světovou kuchyni i doprovodný program pro rodiny. Podrobnosti na webu olkraj.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Do našeho regionu zavítal prezident Petr Pavel. V úterý zahájil nový školní rok na základní škole v Brodku u Konice a pak v Konici na Prostějovsku jednal se zástupci obcí mikroregionu Konicko o zdejší situaci. Na briefingu zdůraznil potřebu solidarity, ať mají i menší regiony možnost motivovat své obyvatele k životu v místě a přilákat další k bydlení.
2: A určitě by nemělo být naším cílem, aby se zvyšovaly rozdíly mezi jednotlivými regiony České republiky, protože nám do budoucna nijak nepomůže, když některá města nebo regiony budou výrazně úspěšné i v evropském kontextu a druhé budou výrazně zaostávat, protože prohlubování těchto rozdílů bude vyostřovat problémy ve společnosti a jako zemi nás to celou bude stahovat zpátky.
0: Oznámil prezident Petr Pavel. Vyzval, aby vláda častěji upravovala kritéria pro přerozdělování vybraných daní krajům a obcím. Devátý ročník celostátní talentové soutěže Radio Talent Olomouckého kraje zná své finalisty. O vítězný titul se 13. září v Přerově v parku Michalov utkají interpreti Inými slovami Kristy Hernandez, Marie Rezlerová a Maronto. Vstup na velký finálový den na Radio Talentu Olomouckého kraje je zdarma. Podrobnosti na webu radiotalent.cz. Radio Talent vzniká za finanční podpory Olomouckého kraje.
1: Sport.
0: Českou fotbalovou reprezentaci už nebude oblékat Puma. Fotbalová asociace České republiky oznámila, že novým dodavatelem dresů pro české fotbalisty se stal Adidas. Změna přichází po 33 letech. Poskytne dresy pro mužskou, ženskou i mládežnickou reprezentaci ve fotbale.
1: Počasí.
3: Víme, jak bude ve středu na Olomoucku.

0: 7 stupňům. Pokud plánujeme být ve středu kolem poledne venku na sluníčku, raději bychom se měli namazat opalovacím krémem. UV index bude totiž na 5, což odpovídá střední hodnotě.
1: Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: německy, španělsky, italsky, nebo i turecky. Na Hané stačí jedna věta. Hrajeme hity z celého světa.
1: Nejlepší hudební výběr.
2: Rádio Haná.
3: Rádio Haná.
1: Číslo jedna v Olomouci.

mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen kočková.

posledních pár dnů soužitím. Vše vypadá nevinně, koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

0: Rádio Hana.
1: Rádio Hana.
2: Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď
1: na Rádio Hana.
3: Rádio Hana.
4: Christian Grey.
5: Jsem Anastázie Stýlová.

0: Terty bych rád kousal.
1: To by se mi asi líbilo.
0: Ani se tě nedotknu, jen s písemným souhlasem. Smlouva o mlčenlivosti. Když podepíšeš, znamená to, že nesmíš o nás dvou s nikým mluvit. Můj právník na tom bohužel trvá.
1: Proč bych to jako dělala?
0: Abys mě uspokojila.

0: Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Marek Berger, a má povolení vysílat.
1: Agent 007 dostává záhadný odkaz z minulosti, který ho přivede na stopu známé zločinecké organizace. Postupně rozplétá složitou pavučinu lží, aby nakonec odhalil děsivou pravdu o Spectre. Tak začíná bondovka roku 2015 a já vás vítám u našeho speciálního songu, který vám za chvilku přednese anglický zpěvák a textař Samuel Frederick Smith, který v roce 2013 pozbíral dokonce dvě ocenění Brit Critics Choice Awards. No a bondologové tvrdí, že se jedná o vůbec nejslabší bondovský song všech dob. Jestli to tak je, zdali se vám líbí, anebo vám vysoké tóny sama Smitha přijdou jako velké umění, to už nechám na vás. Zajímavostí určitě je, že Bond Daniel Craig nosí na ruce i v téhle bondovce značkové švýcarské hodinky a právě slavná švýcarská značka na podzim roku 2015 připravila speciální limitovanou edici hodinek 300 Spectre a bylo jich vyrobeno přesně 7007 kusů.
0: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
1: Při natáčení filmu to docela jiskřilo, protože Monica Bellucci, která se v roce 2013 rozvedla s Vincentem Caslem, tak se rozvedla proto, že jí podváděl s francouzskou Leou Sedů. No a všichni tři ve filmu samozřejmě hrají. Volume doprava, bondovka Spectre a Sam Smith, Writings on the Wall.
0: Nejlepší bondovky všech dob posloucháte na rádiu Hana právě teď.